Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
1: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
0: Tak setři a šetři.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
4: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK. Prostor pro události, na kterých záleží.
2: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
1: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.

0: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
3: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Co to zas Popeye skuje za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Znojmo slaví 800 let a zve na Znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Fragonion a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti GoOut. Více na znojemskevinobraní.cz.

0: hračky, flašky, kufříky vyměním za kuponky. Kolabová!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Poslední táborák léta? To jo, ale...

0: Hit Radio Orion.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
1: Co to za Popajsku je za pikle? Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně.
2: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
3: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hi, I'm Miley Cyrus.
7: Hey, it's Teddy Swims.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká televize by mohla příští rok hospodařit s rozpočtem nižším o 350 milionů korun. Důvodem je chystaná změna financování a očekávaný pokles peněz ze státního rozpočtu. Letos ČT hospodaří s částkou 8,5 miliardy korun. Na jednání Rady České televize to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu mají už nejméně 160 obětí. V obou zemích pokračují rozsáhlé záchranné akce a pátrání po stovkách pohřešovaných. Katastrofu zřejmě způsobilo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Mezi pohřešovanými jsou i stovky zahraničních turistů. Fotbalisté pražské Slávie se dnes dozvědí soupeře pro hlavní část Ligy mistrů. Losování začne v Monaku v 18 hodin a českému šampionovi přidělí 8 soupeřů. Slávia je v nejslabším čtvrtém koši, z každého ze 4 košů dostane 2 protivníky. 4 zápasy odehraje doma a další 4 venku. A teď už pojďme k nám do regionu.
12: Prostějov investuje téměř 4 miliony korun do výměny technologie úpravy bazénové vody na koupališti v místní části Vrahovice. Nové zázemí se má zprovoznit před příští letní sezónou. Město původně počítalo s investicí 3 milionů korun. Nakonec ale náklady vzrostly o 900 tisíc korun. A jdeme na počasí. Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku spíše jasnou nebo polojasnou oblohu. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 23 do 27 stupňů, na horách pak okolo 20. A k tomu slabý během dne přechodně mírný severovýchodní vítr.
9: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
13: Hit Radio.
14: Minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, Michal Knejp, David Jošt.
15: Ahoj.
14: Ahoj, Davide, dnes naposledy.
15: Přitom já jsem si začal zvykat na to, že jsme tady jenom dva.
14: Zítra budeme mít útrum, zítra přijde ženský element a máme takzvaně poptáka.
15: Na rovinu, já se těším.
14: Já taky, taky. Jasmin mi chybí, tak zítra tady jsme kompletní. Dneska teda ještě ve dvou, ale víme, že tady nejsme sami, my víme, že nás slyšíte, že tam jste, tak za to jsme moc rádi. A posíláme parádní muziku na start čtvrteční snídaně The Weeknd. Hezké ráno.
9: Hit Radio Orion.

0: Dáváte si čtvrteční Hit Radio a snídaní šampionů, krásné ránko. Doba, kdy bylo v 10 večer ještě vidět na grilovačku, tak ta je už definitivně pryč. Máme tady zprávu, kterou jste asi nikdo slyšet po ránu nechtěl, ale prodáváme, jak jsme v kalendáři nakoupili. Tento týden oficiálně končí dlouhé letní večery. Od neděle bude totiž zapadat slunce před 20. hodinou a každý den ztratíme 3 až 4 minuty světla.
1: Strašný.
0: Mně se to nelíbí teda.
1: Já jsem si říkal, jestli tu zprávu vůbec pustit takhle ráno ven. Jestli si ji neschovat třeba pro moderátory na odpoledne.
0: Já si myslím, že je dobrý, že to máme za sebou teďka už.
1: Uf.
0: Tak pojďme si tenhle víkend, co nás čeká, užít, protože další světlo po 8. večer uvidíme až v květnu. To jsem vlastně taky nemusel říkat.
1: Ale prosím tě, pojďme už od toho.
0: Já nechci. Pojďme na muziku Bebe Rexha, Faithless, New Religion. Tohle nám po ránu zvedne náladu. Tak hezké ráno, šampioni, z Hit Rádia.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno, 6:45 One Republic a Hit Radio. Dnes a zítra se nám vrátí léto, co jsme tak tady koukali s Davidem, ale mají prý přijít nějaký bouřky zpátka na sobotu. Meteorologi mluví dokonce o možnosti tornád, což je jako zajímavý jev, pojďme si říct, ale když ho nemáš na zahradě.
1: Neskutečný je, jak se ty zprávy proměňují. Já vzhledem k té svatbě sobotní, samozřejmě meteorologické předpovědi sleduju hodně pečlivě ten týden.
0: Ano.
1: A od pondělí už se změnily třikrát, takže já vlastně nevím, čemu věřit.
0: Já si myslím, že ty se uklidňuješ tím, aby to počasí nebylo takový, co meteorologové hlásají. Si představ, že ti na tu svatbu dorazí kroupy, jak byly teďka nedávno v Polsku, viděl jsem to, ale to byly kroupy jak tenisák, jo, japir dole, to bylo obrovský, jo. Tak máte vlastně vůbec na to vaši svatbu mokrou variantu? A i vy, kdo nás posloucháte, protože určitě chystáte veselku ať zítra nebo v sobotu, tak jestli myslíte o mokré variantě?
1: No tak nějaká varianta tam je, ale jasně, zatím se spíš modlíme, než připravujeme.
0: No a dobře, to ti přeju, a kdyby náhodou, jo, vás tam bude kolik, 90 na té svatbě, je tam nějaká možnost vzít se jako uvnitř?
1: Jo, je tam nějaký přístřešek, ale říkám znovu, aby se to nepřivolal. Vůbec s tou mokrou variantou nepočítáme, určitě bude hezky.
0: Hele, myslet, Davide, myslet pozitivně, tak doufáme, že i vy, kdo chystáte svatbu na tenhle víkend, že počasí na vás bude hodný, to vám moc přejeme. No a budeme rádi, když s námi zůstanete za malou chvíli. Neil Diamond, Two Friends, taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Já nový plot mám.
3: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, třovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik. Výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
6: Tušky, sešity, penály? A nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
7: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
6: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
10: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskydské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
11: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
12: Nákupní centrum Géčko.
13: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
12: Nákupní centrum Géčko.
14: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
15: Zase lítáš v oblacích?
16: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
15: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
16: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
15: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
16: Více o akci na
17: firma na zážitky
16: CZ.
18: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
19: Řešení je úvěr od Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit hodně.
19: Řešení je Acema.
18: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
19: Řešení je Acema.
18: A co když potřebuju 20 milionů?
19: Řešení je Acema.
18: A 30?
19: Acema.
18: A 40?
19: Acema.
18: A 50?
19: Acema. Jde to i bez banky.
18: Hele, nezaseko ses?
19: Ne.
20: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z Moravy a Slezska, hlásíte překážku v provozu. Na dálnici D1 na 330. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu stojí u Krajnice nepojízdné nákladní auto.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hitrádio Orion.

0: Vede, musím říct, že poslouchat tady ty zamilovaný songy, takhle, když tady jsme dva chlapy ve studiu, je to trochu divný.
1: Ještě zrovna smítá.
0: Ellie Goulding, Love Be Like You Do na Hit Radio 6.28. Hezké ráno, David má ranní update.
2: Ranní update.
1: Houbařská sezona se pomalu blíží ke svému vrcholu. Nejvíce hub obvykle roste zhruba týden až 10 dní po vydatných deštích. S hledáním vhodného místa může pomoct i pravidelně aktualizovaná houbařská mapa meteorologů. Americká moderátorka během ranní show usnula přímo v živém vysílání. Matka dvou malých dětí měla za sebou jen pár hodin spánku a na chvíli ji přemohla únava. Místo kritiky se ale dočkala hlavně podpory od diváků i svého zaměstnavatele. Návrat z dovolené může být pro psychiku pořádná rána. Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
0: To podepisuju, s tím souhlasím. Stalo se ti to někdy, Dave?
1: Pokaždý, když někam vyrážím.
0: Pokaždý. A může to být jenom na chviličku. My jsme byli teďka v Rakousku, vrátili jsme se po třech dnech a říkám si au. Ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš, jo? Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaj, víš, cítíš to v tom, jo?
1: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.

0: Ed Sheeran, 6.35, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Pokud máte pocit, že vás vaše děti vycucávají z energie a tak trochu s nima nezvládáte logistiku, což já mám občas s jedním dítětem, mám pro vás uklidnění. Proti jisté paní Vasiljevové jsme vlastně všichni naprostí amatéři. Ta totiž zvládla porodit a schválně, kolik byste řekli, je to rekordbanka, zatím se víc dětí na světě nikomu nenarodilo. Tak kolik si myslíte, že je ten absolutní rekord?
1: Tak já se budu držet při zemi a řeknu 25.
0: 25. Nechám typovat ještě vás, kdo jste u rádia. Je to mnohem víc, mnohem víc. Je to více jak 30, 40, 50, 60. 69 dětí.
1: Pane bože.
0: Strávila 18 let života těhotná, je to teda příběh z 18. století, zvládla 27 porodů, narodilo se jí 69 dětí a jenom nějaký detaily k tomu, jo. 16 párů dvojčat, 7 trojčat a 4 čtyřčata. A teď mluv, Davide.
1: Teď to živ.
0: To spíš. Je neskutečný, to je neskutečný. My tady dneska řešíme, jestli se nám do kufru auta vejde jeden kočárek. Ne. Oni tenkrát, já nevím, tak autobus asi nebyl, ale víš, jako jak to museli řešit prostě, nebo třeba ranní boj o kadibutku, jo.
1: Zase si mohli založit vlastní školku a školu potom.
0: To je víš, fakt. A nebo ten nákupní seznam, když šli nakoupit tenkrát, tak to muselo vypadat, jo, ale koupíme 50 bochníků chleba, 2 sudy mlíka, to je neskutečný.
1: Jsou to kapesný taky.
0: Takže absolutní rekord, 69 dětí, které porodila jedna žena. To je zázrak. Pojďme na další hity, Lady Gaga, Abracadabra, za malou chvíli taky David Guetta, Terry Swims, Gone Gone Gone, no a zvládneme i aktuální dopravu, hezké ráno.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Slyšíte ty zvuky?
8: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
7: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
8: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkur, speciální policejní parkur i zábava pro nejmenší.
7: A vstup je zdarma.
9: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
11: McDonald's vás zve na hipodrom do Bravantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
12: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
13: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
14: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Více na scoutska.cz.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
2: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
3: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
4: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní. Z Moravy a Slezska pozor na překážku na Kroměřížsku od Střížovic směrem od Kvasic odklízí hasiči vyteklou naftu z vozovky. Projíždějte tudy opatrně.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Tak jo, šampioni. Zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: I tohle vám ukrojilo pár minut ze čtvrtečního rána. David Guetta, tedy svým Stones and I, s vámi Hit Radio, taky Michal a David. Hezký ránečku vám přejeme. Čekali jsme, že to přijde brzo, ale že to přijde takhle brzo, tak to asi úplně ne. Venku pořád léto, ale většině městě pohádek chystají Vánoce.
1: Aha.
0: Po internetu běhá fotka z místního obchodu, kde už koncem srpna vybalili regály s vánoční výzdobou. A já si říkám, jestli to není nějako brzo. Takhle, koncem srpna. Mě by zajímalo, kde je podle vás taková ta psychologická hranice, před kterou by měl být prodej vánočních věcí trestný.
1: Začátek prosince.
0: Začátek prosince. My taky vlastně hrajeme, pokud se nepletu, vánoční songy na začátku prosince, takže my to tak nějak dodržujeme, jo. I když jako víme, jak ty teploty, jak to vypadá to u nás v České republice, že většinou na začátku prosince je třeba 25 ještě, tak to je takový divný. Ale... Tak ono možná, hele, ta doba se tak posouvá, že ještě 2-3 roky a budeme v červenci zdobit živou vidli na zahradě vedle grilu. No tak zdravíme do Jičína, to je opravdu město pohádek teda.
1: Takže... A co ty, už máš nakoupenou na letošní Vánoce?
0: To je otázka, kterou absolutně nesnáším. Ale když jsme u těch Vánoc teda, tak že bychom si...
1: Myslíš?
0: Že bychom si... No ani omylem. Pojďme na něco letního, tohle vás pobaví. Enrique Iglesias, Duel El Corazón, 6 hodin 50 minut. Dobré ráno, šampioni.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Studenti, pozor! Chcete si vyřídit odisku, prodloužit profil nebo koupit nový kupon? Nestůjte zase zbytečně ve frontě. Mrkněte na www.kodis.cz/studenti a najděte tu nejrychlejší a nejsnazší cestu, jak vše vyřídit.
4: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operách Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
5: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
6: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se příští rok nejspíš výrazně sníží. Ministerstvo práce chce zrušit část reformy minulé vlády, která podporu v prvních měsících zvýšila. Někteří nezaměstnaní by tak mohli dostávat o tisíce korun méně. Opozice se změnou nesouhlasí a varuje, že poškodí stát i lidi bez práce. Meta zaplatí až 370 miliard korun kvůli sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Americké státy firmu obvinili, že Facebook a Instagram záměrně navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Firma měla také neoprávněně využívat osobní údaje dětí a zatajovat negativní dopady svých sítí. Součástí dohody budou významné změny v používání sociálních sítí mladistvými. Čeští chmelaři letos očekávají až o čtvrtinu nižší úrodu oproti dlouhodobému průměru. Chmel má mít navíc nižší obsah látek, které určují jeho kvalitu. Za slabší úrodou stojí především dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Zavlažování má přitom k dispozici jen zhruba čtvrtina českých chmelnic. A teď už pojďme k nám do regionu.
7: Opuštěný areál na Porubské ulici v Ostravě Porubě po letech znovu ožívá. Začala totiž oprava bývalé čerpací stanice. Nový majitel opravuje také přilehlý objekt a z celého areálu chce vytvořit moderní polyfunkční prostor. Stavba se nachází nedaleko kruhového objezdu na hlavní třídě. A teď jdeme na počasí. Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku spíše jasnou oblohu. Místy pak může být i polojasno. Nejvyšší teploty je 23 až 27 stupňů. Hory ukáží okolo 16. A k tomu se přidá vítr slabý, místy mírný.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify.

0: minuty po sedmí, s vámi Michal Knip a David Jošt.
1: Já teda zvolím konzervativnější variantu. Ahoj, dobré ráno.
0: Ahoj, dobré ráno. Ty jsi se bavil o závislosti na sociálních sítích, respektive o soudním procesu Mety, tak to probereme za chvíli, takže závislosti. No a v téhle hodině budete taky soutěžit o voucher na kvalitní krmiva pro vaše čtyřnohý chlupáče. To jsou rozhodně skvělý důvody, proč s námi být i po sedmí, no a neméně důležitý jsou hity Taylor Swift a Chinaski. Víno. Hezké ráno.

0: 10 minut po 7, Hit Radio v uších, tohle je Taylor Swift, dobré ráno. Představte si, že by stát zavelel a všem pod 18 let by natvrdo vypnul sociální sítě po 2 hodinách denně a v noci, že by se nedali používat vůbec.
1: Já jsem pro.
0: Taky, v Americe se k tomu schyluje právě po soudním sporu se společností Meta, ta má pod sebou mimo jiné Facebook, Instagram, WhatsApp a nějaký další sociální sítě. A jak říká David, já bych to plošně zrušil a třeba by se lidi začali bavit normálně mezi sebou, jo, že by se spoustu věcí změnilo. Vy sdílíte něco na sociálních sítích, nebo jste závisláci, jsi závislák, Davide?
1: Já ne. Já to popravdě odinstaloval kdysi z mobilu a člověk, když to nemá při ruce, tak na to prostě neleze.
0: Já to mám úplně stejně, já nevím, jak to nazvat, ale já z toho asi vyrozdal. Co je komu do toho, co zrovna jim, nebo jde zrovna sem na dovče, že jo?
1: Souhlas.
0: Jo, je teda pravda, že nedávno jsem po strašně dlouhé době přidal na Instač nějakou fotku, jinak já teda osobně mám velice rád svoje soukromí, ty to máš taky tak. Tak by nás zajímalo, co vy a sociální sítě, kolik na nich trávíte času?
1: A co na nich sdílíte taky možná?
0: Co na nich sdílíte, nebo co na nich nikdy nezdílíte, jo? Tak rozpětí, kolik času na nich trávíte, je 0 až 24 hodin denně, tak to nás zajímá, jsme moc zvědaví. A jestli třeba nějak bojujete se závislostí, David říkal, že to z telefonu odinstaloval, taky to v telefonu nemám, ono když to člověk nemá, tak mu ten prst tam na to jako nenajede, že jo? Tak nám dejte vědět, zajímá nás to 777-937-777, máme WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Edward Maja, Vika Gigulina, Stereolab, 7.11, Hit Radio, krásné čtvrteční ráno.

0: End of Beginning, tohle je Hit Radio, 8:45, krásné ránko. Připomeneme, co jsme řešili pro vás, kdo jste se přidal až teď. V Americe se po soudním procesu se společností Meta pravděpodobně zavede, že pro lidi pod 18 let budou sociální sítě maximálně 2 hodiny denně a v noci vůbec.
1: Já ještě dodám takový malý detail, Meta musí zaplatit pokutu asi 370 miliard korun.
0: No, to jsou drobný. Tak ptali jsme se vás, jestli sdílíte vůbec něco na sociální sítě, případně jak bojujete se závislostí, a my jsme tady spustili doslova lavinu tady tím dotazem. Píše třeba Standa, zdravím do rádia, tak já jsem s tímhle úplně v pohodě. Nemám žádnou sociální síť, tedy krom WhatsAppu, a musím říct, že to mám o dost lehčí než moje okolí, které neustále řeší témata, co se socek týká, kdo s kým, kde, kam, a to není nic pro mě, díky za ranní show a mějte fajn den. Standa. Souhlasím.
1: Dobře ty, Stando.
0: Další zpráva, ahojky, tady Kamča. Dřív jsem na Facebooku trávila hodně času a dávala tam snad vše, ale teď poslední 2 roky tam nedávám vůbec nic. Taky bych byla ráda, aby to dětem zakázali. Hezký den.
1: To je pravda, že já jsem taky kdysi přidával dost a člověk má potom takový nutkání, kdekoliv je nebo cokoliv dělá, že o tom jako má povinnost prostě informovat ostatní,
0: každý,
1: což je dost nepříjemné. Prd
0: tam přidat. Další zpráva, ránko týme, já jsem jen na Facebooku a na mailu, v práci, na počítači, v telefonu nemám nic. Ten mám na volání, zprávy a budík, o víkendu jsou doma na počítači online minimálně. Chci mít klid, sdílím, když už, tak to, co uvařím, upeču, anebo když narazím na dobrý vtip. David z Brna, 38 let, tady to máme i s věkem. Pojďme ještě na další zprávy. Ahoj, mám popravdě úplně opačný problém. Sociální sítě jsem nikdy neměla a nechtěla, ale nakonec mě svět donutil založit si profily na jiné jméno, abych vůbec mohla vykonávat svoji práci a účastnit se akcí, které pro ně potřebuji.
1: Zajímavý.
0: A taky další zpráva od Pepy. Ahoj, nemám Instagram ani Facebook, pouze WhatsApp kvůli komunikaci s dětmi. Za mě jsou to jen chlubítka a žrouti času. Zdraví Pepa. PS, a když ti přijde návštěva na kafe a místo povídání s tebou matlá placku v ruce, no to by mě mohlo. Tak máme tady taky několik hlasovek, tak pouštím tu od Davida.
2: Čauky, mělky, Hit Radio. Já, abych řekl pravdu, jsem byl na sockách hodně závislej a hodně jsem na ně postoval a trávil na nich fakt jako hromadu času denně, a pak když jsem jednou viděl na iPhoneu, že vlastně můj screen time byl nějakých 8-9 hodin průměr za týden, tak jsem si řekl, že tady asi jako je strop, a sockách jsem si smazal, odinstaloval, a od té doby je mi úplně skvěle, protože se člověk neporovnává a nemá potřebu vidět, kdo se jak má, a ani s někým sdílet, jak se mám já, takže za mě můžu jenom doporučit minimálně aspoň si dát občas třeba detox od těch blbých socek, není to vůbec na škodu. Díky, mějte se, čus, Dave.
1: Taky díky, Dave.
0: Souhlasím, Dave. A máme tady taky super hlasovku od Lucky.
3: Čau, kluci. Já, ačkoliv jsem mladá, tak ani netrávím tolik času na sociálních sítích. A je to od té doby, co jsem si teda odinstalovala z mobilu Instagram. Sice ho pořád mám, ale prostě je odinstalovaný. A já jsem dřív taky takhle hodně sdílela, co jim, kde jsem a tak dále. A pak jednoho dne jsem se zastavila a vlastně jsem si řekla, tyjo, a proč to tam dávám? No, a zjistila jsem, že na to nemám odpověď. A že to tam dávám jenom proto, že to tam dávají ostatní. Takže minimum času na sociálních sítích, a za mě je to takhle nejlepší.
0: Přesně, ta otázka, a proč bych to tam cpal, mně to přijde vlastně, kdybych to porovnal, nevím, kouření, tenkrát, když si dávno kouření bylo asi teda jako cool, a vlastně dneska to do nekouří tak je cool, tak vlastně mi přijde, že ta lavina, kterou strhly sociální sítě, tak vlastně je to úplně to stejný, a teďka, kdo nemá socky, nebo kdo tam necpe každý prd, tak je prostě cool. Tak vy do sociální sítě taky nejedete, nám je krásně, co? A vy ostatní, kdo jste trošku závisláci, můžete to zkusit, a i když třeba ten první týden, možná pár dní, bude opravdu jako...
1: Bude bolet.
0: Bude bolet, tak pak vám bude fakt líp a bude vám krásně, když budete s námi zítrádiem Čumba Vamba. Další, to za chvíli, a přihodíme i aktuální dopravu, tak hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Nabídka pracovních míst.
5: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
4: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz. Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
8: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
9: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
8: Tak setři a šetři.
10: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
11: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
12: Venkovské trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
13: Jízda na traktoru, opékání v pekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
14: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na Venkovském trojhalí od 4. do 6. září. Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.
15: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
17: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, z Moravy a Slezska hlásíte překážku v provozu. V Uherském Brodě ve Vinohradské ulici bude probíhat výstavba kanalizační přípojky. Jeďte raději nudy.
18: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
4: Hit Radio Orion.

0: Chumbawamba. Tohle jsou hity, 7 hodin 30 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio, krásné ráno vám všem. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Čech stanul na Maltě před soudem kvůli nahotě před svými dětmi. Sousedka ho natočila nahého na balkóně se dvěma malými dcerami a video se rozšířilo po internetu. Muž vinu odmítá, podle tamních úřadů mu ale hrozí i několik let ve vězení. Český cestovatel dojel na starém kole značky Ukrajina z Estonska až do Moskvy. Na Rudém náměstí pak vytáhl tričko s prezidentem Petrem Pavlem a zvolal Sláva Ukrajině. Cestu do Moskvy zvládl za 8 dní. New Yorkský Empire State Building se rozzářil na počest zesnulé Dolly Parton. Vrchol mrakodrapu svítil růžově a oranžově přesně ve 9:25. Čas nebyl náhodný, odkazoval na jeden z jejich nejslavnějších hitů 9 to 5.
0: Stejně Dolly Parton jsou celebrity, které jsou slavní třeba jenom tam, třeba jenom v Americe a tady jakoby registruješ to, ale není to takový. Víš?
2: No, taky mě to překvapilo.
0: No, tak třeba říkám si, že my dva jsme slavná moderátorská dvojice pro někoho v Americe.
2: Jo, tak to bychom se začali učit anglicky.
0: Aspoň pro někoho. No tak je to tady. Je tady rychlá pětka s Marp, teda Competition Fast 5 with Marp. Pokud byste chtěli dopřát vašemu mazlíčkovi kvalitu, kterou si zamiluje od první misky, tak pište chci soutěžit na 777937777. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp.
3: Rád bych si koupil superovou

0: 7.34 Pokáč na Hit Radio.
1: Rychlá pětka.
0: A my jdeme soutěžit, je to rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví. Vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, taky podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. O tom si zasoutěží Kuba Zavířová. Hezké ráno.
2: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Kubo, tak co máš doma za zvíře?
2: Máme doma výmarskou ohařskou Airu.
0: Hezky, Airu, takže Kuba bude soutěžit pro svoji Airu. Tak pojďme na to, Kubo, 5 otázek.
1: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, jaká je nejvyšší hora světa?
2: Mount Everest.
0: Bez váhání.
1: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik centimetrů mají 3 metry?
2: 300.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Ze kterého zvířete se získává ovčí vlna?
2: Z ovce.
0: Ano.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jakou měnou se platí na Slovensku, Kubo?
2: Euro.
0: Ano. A poslední asi úplně nejtěžší otázka tady z té sady. Je zítra páteček?
2: Ano.
0: Ano, a Aira bude mít radost. Je to tvoje, Kubo.
2: Děkujeme moc.
0: Není zač, zvládl si to naprosto famózně, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva Pučalka. Není zač, ještě nám řekni, než se rozloučíme, jak vypadá čtvrtek v Havířově?
2: Příjemně.
0: Příjemně, tady u nás taky vypadá to, že dneska se ještě trošku zapotíme, že si užijeme trochu léto. Tak Kubo, moc gratuluju, zvládni dnešek a zase se někde ozvi.
2: Díky moc a hezký den všem.
0: Taky, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
1: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů.

0: 7.39, tohle jsou hity Avicii, Hey Brother, tohle je čtvrteční Hit Radio, dobré ráno. S vámi Michal a David. Mimochodem, Japonsko má oficiálně svou první armádní stíhačku, a tím myslíme reálnou pilotku bojového tryskáče. 26-letá Misa Matsushim právě zbourala všechny asijské stereotypy o tichých manželkách. O tom se pobavíme za malou chvíli. Přidáme taky další parádní hity, tohle jsou Imagine Dragons, Next to Me, staví se i Pink Runaway, no a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
2: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na Dek.cz.
6: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 69 nebo autosklo.com.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
11: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
10: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
12: Veverek je plný les, ale veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
13: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. V ceně permice jsou i přípravné zápasy. Tak doraz 28. srpna na Olomouc a 3. září na Vsetín do Ostravar Arény. Tak neváhej, dupej pro permice a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Nejlepší dopravní servis a David Račák.
17: Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní, z Moravy a Slezska hlásíte překážku na D1 na 374. kilometru ve směru na Ostravu. Budou v pravém pruhu probíhat práce na silnici.
18: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: za 9 minut 8 hodin. Přejeme hezký ránko z Hitrádia. Tohle je Pink. Tak zatímco v Japonsku se od žen čeká hlavně servis doma u plotny, tak jedna 26-letá holka si sedla do stíhačky F-15 a začala brázdit nebe.
1: Takže ženský neumějí řídit.
0: Přesně. Japonsko má první pilotku stíhačky. Jmenuje se Misa Matsushim. A říkám si, že nechceš být její manžel, protože už tě napadá, jestli stejný věci si představ, jak si ji snažíš vyčíst, že špatně zaparkovala podélně auto, jo, když ona je zvyklá parkovat tryskáčanem, co to stojí? 2-3 miliardy taková stíhačka?
1: No zhruba, samozřejmě tady čtu, že záleží na modelu, ale 1-3 miliardy korun.
0: Jo, no a tak to asi bude mít možná senzory, ne? Nebo dá se s tím couvat vůbec? Tak za ty prachy, když to má autopilota, tak by mohlo, ne?
1: Prostě vyluxuj si to tady, máš to tady samej bordel.
0: Nebo kdyby to ty senzory nemělo, tak se tam jenom nahraješ a Kamile! Kamile, kolik ještě můžu? Kolik ještě? Mimochodem, sledujete to, jak se ovládáme a polikáme tady ty laciný vtipy o stíhačkách, jo? Se nenecháme zbombardovat, ne? Musím se
1: by zajímalo, jestli v tom provozu platí stejný pravidla jako tady u nás, víš, že se třeba takhle dva piloti na sebe sedal blinker, jo.
0: To třeba přednost prava, jo.
1: Nebo přednost prava.
0: Hele, pilotka, Japonsko, velká věc pro ně, tomu říkám respekt. Hele, a zkus si doma nezvednout prkínko, nebo nehodit špinavý ponožky do koše na prádlo, jo, když tvoje žena parkuje před barákem F-15. Neskutečný. Vzpomeneš si? Eva Farná, Mirai, může být 7.52, pojďme na to šampioni, hezké ráno, zítra Hitrádia.

0: Podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 100 let vášně, 100 let tradice, 100 let házené v zubří. 29. srpna přijďte slavit významné výročí Handball klubu Zubří na FanFest v rámci Dne města. Bohatý sportovní i kulturní program zahrají Verona, Kači, Lucie Revival a další. Více na hczubří.cz.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se dnes vrátí velmi teplé počasí, teploty vystoupají až k 29 stupňům. Příliv teplého vzduchu ale už v pátek ukončí studená fronta, tam může přinést i silné bouřky a vydatný déšť. Víkend už má být převážně bez srážek s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstává na rekordně nízké úrovni. Jeho působení v Bílém domě schvaluje jen třetina Američanů. Klesá také podpora války s Íránem, kterou nyní podporuje 31% dotázaných. Náladu veřejnosti ovlivňují i rekordně vysoké ceny benzínu, způsobené omezením vývozu ropy z regionu. TikTok dostal v Brazílii pokutu v přepočtu téměř 620 milionů korun. Podle úřadů neoprávněně zpracovával údaje uživatelů ve věku od 13 do 18 let. Firma musí data získaná v rozporu s pravidly také smazat. Brazílie v poslední době výrazně zpřísňuje dohled na ochranu dětí na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Prostějov investuje téměř 4 miliony korun do výměny technologie úpravy bazénové vody na koupališti v místní části Vrahovice. Nové zázemí se má zprovoznit před příští letní sezónou. Město původně počítalo s investicí 3 milionů korun. Nakonec ale náklady vzrostly o 900 tisíc korun. A jdeme na počasí. Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku spíše jasnou nebo polojasnou oblohu. Nejvyšší teploty se budou pohybovat od 23 do 27 stupňů, na horách pak okolo 20. A k tomu slabý během dne přechodně mírný severovýchodní vítr.
10: Máš chuť na

0: Dabu.
1: Snídaně šampionů. Ještě hodinu se vám budeme starat o muziku a snad i o lepší náladu. Posloucháte Hit Radio Snídaně šampionů, s vámi Michal a David, ahoj.
2: Čauky mňauky.
1: Čauky mňauky. To si s náma potáhne už každý otvírák asi, co Dave.
2: Asi jo.
1: Chodili jste na kroužky? Chodil jste na kroužky, Dave?
2: No jasně.
1: A nutili tě rodiče do nějakého? A nechtělo se ti do nějakého? No jasně, tak to probereme za chvíli. Jasně, Coldplay, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: Tohle byly Gillies, Anabolin, DNA, 8 hodin 9 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Máme tady zajímavou statistiku. Schválně, jestli se v tom poznáte, 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. Je to takový to, že si ten rodič řekne, hele, tenisti ti vydělávají raketu, jo? Tak budeš hrát tenis, ať nás pak živíš, ať se ti to líbí nebo ne.
1: Jo, navíc mě tenis nikdy nešel, svý dítě na něj dám.
0: Přesně. Připomeň, Davide, jak to bylo u vás doma, teda s kroužkama.
1: No tak zrovna ten tenis, když už jsme u něj. Nechtělo se mi tam, no, chodil jsem tam, ale je teda pravda, to musím uznat také zpětně, že jsem docela vděčný, že mě ty naši do toho nutili, protože dneska, když si jdu s kolegama zahrát tenis, tak to ovládám.
0: Ale ono opravdu, já když to jako tak vídám okolo sebe, tak ty když to dítě někam přihlásíš, tak jako ono v drtivé většině případů, to už jenom z principu mi přijde, že to dělat nechce, ať už by to bylo cokoliv, nevím, klavír, kytara, tenis, prostě nějaký sporty různý, že to je možná tak trochu truc, jo, a pak to dítě zjistí, že se mu to třeba líbí.
1: Souhlas.
0: Já třeba na kroužky nechodil, čověče.
1: Jak to?
0: No my jsme na to neměli peníze, takže kroužky nebyly.
1: No tak, jasně.
0: Tak se snažím u dcery tak nějak jako vypozorovat, co by jí asi mohlo tak bavit, abychom jí nenutili do něčeho, co se jí nelíbí, jo? Ale no. Myslím si, že dopadneme stejně jako těch 9 z 10 rodičů. Jo?
1: Takže jste ještě na nic nepřišli.
0: No nevím, no když tak skončí v rádiu, no co ti budu říkat?
1: Taky dobrý.
0: Tak, taky se vám to stalo, když jste byli malí, na jaký kroužek vás rodiče nutili chodit a zvládli jste to a našli jste v tom pak ve finále tu oblibu. To nás zajímá. Pojďme tady tu statistiku, kterou jsme říkali, že 9 z 10 rodičů hlásí svoje děti na kroužky, tak ty by nejradši chodili sami, trošku rozbít, jo. 777-937-777, to je číslo přes WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to sem pinkněte klasicky zprávou. Teď od nás další hity, tohle je Welshly Arms, Legendary na Hit Radio, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Rose, Bruno Mars a tohle je vaše Hit Radio. 8:45.
1: Aha,
0: 2 minuty k tomu, dobré ráno. 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. O tom jsme se tady bavili, připomínáme pro vás, kdo jste se přidal až teď a ptali jsme se, jestli se vám to stalo, že třeba vás rodiče nutili chodit na nějaký kroužek a jestli jste to zvládli, tak Davida nutili chodit na tenis, nakonec trochu ti kvoku, ale zvládl to, že jo?
2: Je to tak a dneska jsem za to vděčný, protože ho jakž tak umím hrát.
0: Tak, já jsem říkal, že já jsem na kroužky nechodil, protože prostě nebylo na zbyt peněz. Jo, a píše třeba Zdeněk, žádný kroužky nebyly, protože prachy taky nebyly. Hmm. Tak, děkujeme za zprávu. Další zpráva od Jany. Krásné ráno, já chodila na zpěv, piano, aerobik a zumbu a všechno jsem si to moc přála sama. Jenom do toho piana jsem potřebovala trochu postrčit. Přeji krásný den, Jana. A to je to, jak jsme se bavili, že nejdřív to dítě možná trochu jako na truc, jo, ale pak zpětně si říká, že to nebylo úplně špatný.
2: Protože ne každý dítě má hnedka od dětství nějakou velkou zálibu.
0: No
2: samozřejmě, že to je ideální, když ho od začátku baví fotbal, tak ho přihlásím na fotbal. Ne každý to tak má.
0: Taky píše Martin, mě rodiče od 7 let posílali na basket a protože měřím 176 centáků a jsem nejvyšší z rodiny, tak si nemyslím, že to byla aktivita, kterou by oni sami chtěli dělat. Spíš to bylo ekonomický rozhodnutí. Na basket stačilo koupit boty a to byla celá investice. A to je fakt, vem si třeba, když chceš, aby to dítě se učilo na klavír nebo na nějaký takový nástroj, tak to stojí spoustu peněz, že jo? Tady koupíš boty a hotovo.
2: Že mě teda napadá, že potřeba možná míč, ale nebo na basket není potřeba míč.
0: Jako milion, ne, jako míč, jako ten kulatý. Hmm. Taky píše Míša, ahoj, dobré ráno, u nás si děti kroužky vybírají sami, máme 4 děti a nenutíme je, spíš se snažíme ubírat, chtěli by na vše, hlavně 8letá, ta má kroužky 3, mějte se prima. A to je vlastně pravda, že dnešní děti, který mají hodně kroužků, tak mají busy day, jo, a teďka, víš, ale já prostě hledám kavčo, jo, hele, aerobik prostě, jo, pak se stavím na mača ještě, jo, a klavír. Tak máme tady taky několik hlasovek, pojďme na hlasovku od, a už mi to tady zmizelo. Už to mám. Hlasovka od Heleny.
3: Krásné ráno, kluci. Tak já tu statistiku určitě nerozbiju, protože moje máma byla úplně levá, nemá hudební sluch, takže mě nutila na zpěv, na klavír. A první 2 roky jsem chodila k profesorce, která mě mlátila tehdy verzatilkou po prstech, když jsem to špatně zahrála, takže na to vůbec nemám dobrý vzpomínky. Sice si dneska občas na klavír zahraju, ale už nikdy ve 14 jsem s ní s tím sekla, protože ona měla představu, že budu nějaká virtuózka. A svoje vlastní dítě, tak to jsem do žádných kroužků nenutila, vždycky, když si řekl, tak to zkusil a buď ho to bavilo, nebo nebavilo. Takže v životě už jsem takovou chybu neudělala a moje dítě má za sebou asi 10 kroužků, který vyzkoušelo a je takový všestranný, takže myslím si, že lepší než nutit. Nemám na to dobrý vzpomínky. Pěkný den.
0: To je hezký, to je milý.
2: Tady kýváme.
0: Kýváme. Taky tady je hlasovka od Karla.
4: Ahoj, tady Karel. Myslím si, že dneska děti pořádně neví ani, co chtějí v 15 letech dělat, takže jako trošku je přinutit dělat nějaký kroužek, není úplně na škodu. Je třeba je sledovat, ale trošku tlaku asi neuškodí.
0: To je vlastně pravda, no, že dneska se ty děti musí nejdřív rozmyslet, co budou za pohlaví a pak až vybíráme kroužky. Pardon. LP, Lost on You, další hity pro vás. My vám moc děkujeme za vaše zprávy. No a vy, děti, který nás posloucháte a třeba máte nějaký kroužky během prázdnin, tak si to moc užijte a třeba se vám to v budoucnu bude hodit. Hezké ráno. Hit
5: Radio. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Jedu vlakem, jedu vlakem.
1: Poznejte stroje, které rozhýbaly náš region.
9: Milovníci železnice mohou obdivovat techniku v železničním muzeu Moravskoslezském nebo ve vagonářském muzeu ve Studénce. Zkrocení vodního živlu poznáte na kanálu Karla Weishuna anebo v hasičském muzeu města Ostravy.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
10: Attention!
11: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
10: Yes, sir!
11: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
10: La Tropical!
11: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
12: Podnikám a potřebuju půjčit, ale banky na mě kašlou.
13: Řešení je úvěr od Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit hodně.
13: Řešení je Acema.
12: Ale já potřebuju půjčit tak 10 milionů.
13: Řešení je Acema.
12: A co když potřebuju 20 milionů?
13: Řešení je Acema.
12: A 30?
13: Acema.
12: A 40?
13: Acema.
12: A 50?
13: Acema. Jde to i bez banky.
12: Hele, nezaseko ses?
13: Ne.
14: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
15: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
16: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
15: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
17: Tisknu levně CZ.
18: Náplně hned.
19: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
20: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
21: No jistě.
20: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
21: No jistě.
20: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
21: No jistě.
20: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
22: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
23: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy, za volantem jezděte opatrně, z Moravy a Slezska jste nám nahlásili překážku v plynulosti provozu v Olomouci ve Velkomoravské ulici. Budou v levém pruhu probíhat práce údržby.
24: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
25: Hit Radio Orion.

0: Je 8:30, posloucháte Hit Radio snídaní šampionů. Krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Sportovní kroužky pro děti dál zdražují, vyšší ceny letos pocítilo 6 z 10 rodičů, nejčastěji si připlatí 250 až 500 korun. Nejdražší zůstávají sporty jako hokej, lyžování nebo tenis. Apple čeká po 15 letech velká změna ve vedení. Tima Cooka má příští týden vystřídat dosavadní šéf hardwareu. Podle analytiků by změna mohla přinést odvážnější iPhony a větší chuť experimentovat. Americká moderátorka usnula přímo během živého vysílání. Matka dvou malých dětí spala před ranní směnou jen 2,5 hodiny a únava ji na pár sekund přemohla. Místo výpovědi se ale dočkala pochopení od šéfové i diváků.
0: Hoďte kamenem, komu se to nikdy nestalo. Davide, to by se nikdy stalo, že ti padla hlava takhle v práci?
2: Samozřejmě, ale v kanceláři je to trošku něco jiného, než během živého vysílání v televizi.
0: No jasně, mě to připomíná, já jsem jednou takhle byl unavený a schoval jsem se tenkrát na brigádě, bylo mi 15, jel jsem skladníka, vozil jsem palety a mezi paletama jsem se schoval a dáchnul jsem se asi na 2 hodiny, čověče.
2: Znova, trošku něco jiného, než v živém televizi, vysílání televize.
0: No ale chrapa jsem v práci, tak to je jedno, ne? Tak jestli vám padá hlava teďka ve čtvrtek ráno, tohle by vás mohlo probrat. Pane bože! 2003, pamatujete si, jaký to byl hit? A no, ne jaký to byl, on to pořád je hit, jo. Tohle vlastně můžeme brát jako takový warm-up před summer party tady na Hit Radio. To začíná zítra v 15, ale zároveň to může být srdcovka, který vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 15.
2: No nebo to může být prostě jenom písnička, kterou si takhle při čtvrtečním ránu užijeme.
0: Tak se to pojďme užít. DJ Bobo, Chihuahua, 8:31. S vámi Michal a David a taky čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, dobré ráno.
3: Chihuahua. Chihuahua.

8.38, tohle je čtvrteční Hit Radio, snídaně šampionů a Katy Perry, hezké ráno. Za preventivní prohlídky peníze na ruku a pacha ne doktorům, ale pacientům, něco se peče, že bychom snad za to, že dojdeme na preventivku, mohli dostat pěkných pár tisíc na ruku. Zajímá vás k tomu víc? No tak vydržte u rádia a to rozhodně probereme.

0: za moment tady na Hit Radio, tak hezký ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radio na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
10: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
9: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
11: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: Více na scoutská.cz.
1: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
5: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

Tohle je Hit Radio 8.49, hezké ráno. Češi a prevence u doktora. To je klasika, jdeme tam, až když lezeme po čtyřech, na tom se asi shodneme. A proto pojišťovny plánují dávat za preventivky a screeningy peníze v řádech tisíců nám, pacientům, protože je to pro ně levnější, než pak platit drahou léčbu rozjetých nemocí. Je teda trochu smutný, že potřebujeme, aby nás stát uplácel, abychom se nechali preventivně vyšetřit, preventivně projet, ale budiš, a tak se ptám, co vy? Byli byste třeba za dvojku ochotný si nechat zkontrolovat i to, co ani nevíte, že v těle máte? Za mě rozhodně super, protože pokud jste taky hypochondr jako já, tak hele, asi máme brigošku.

0: 56. Lidi zlatí, vy kdo jste u rádia, díky za další společný ránko. Bylo to prýma, dneska hlavně díky vám velká zábava, tak děkujeme. Kdybyste si to chtěli dát zpětně, tak můžete během dne jako podcast na webu Hitradio.cz nebo na Spotify, tady nás najdete jako podcast Snídaně šampionů. No a teď už vás vyšlu vstříc dopoledni, postarají se o vás moji skvělí kolegové, muziky mají spoustu, hned po zprávách v 9 pokračuje třeba Cyril nebo Rembrandt.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry, to je Snídaně šampionů na Hitradiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz, přes apku Rádia.cz.
0: A my se tu potkáme zítra ráno v 6, bude páteček, budu se těšit, tak se stavte, mějte se, smějte se a zítra čau.
2: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na trase z Uherského Hradiště na Veselí nad Moravou na výjezdu z Kunovic se srazily dvě osobní auta. Blokují tam celý jeden pruh, ale kolona se zatím netvoří. Na D35C 276. kilometr ve směru do Lipníka nad Bečvou stojí porouchané nákladní auto. Tam dejte velký pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
5: Velký fotbalový souboj, který vždy přitáhne pozornost plných ochozů, se odehraje v sobotu 29. srpna od 20 hodin na městském stadionu. Do Ostravy dorazí Sigma Olomouc, která má vždy na Baník speciální motivaci. Buď u souboje těchto velkých rivalů i ty. V sobotu 29. srpna od 20 hodin Baník Ostrava, Sigma Olomouc.
6: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
7: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz.

0: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Koštou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, posílení konkurenceschopnosti nebo o dalším rozšíření Evropské unie. Košta v úterý na Slovensku zahájil cestu po členských státech EU. Moravskoslezský kraj se chystá svou nemocnici v Bílovci na Novojčínsku změnit od ledna z akciové společnosti na příspěvkovou organizaci. Má se stát součástí nemocnice v Opavě. Části obyvatel se to nelíbí, proti záměru vznikla i petice, kterou podepsalo skoro 800 lidí. Americká společnost Meta omezí v USA přístup dětí na sítě. V rámci mimosoudního vyrovnání ve sporu o závislosti dětí na sociálních sítích zaplatí zhruba 18 miliard dolarů. Navíc zavede dvouhodinový denní limit na užívání sítí Facebook a Instagram mladistvými. No a tenisté Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšenou čtyřhru. Na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Benčičová ve třech setech.
1: Čtvrtek bude krásný, teplý, čekáme jasno až polojasno, teploty 23 až 27 stupňů, nahora kolem 16.
2: Hit Radio Orion.
1: Je čtvrtek 27. srpna, svátek má Otakar, já jsem Karla Michalíková, no a pojďme si říct, co nás společně čeká na dopoledne. Budeme rozdávat lístky na dožínky, taky si řekneme o tom, kde se už zase objevil medvěd a rozhodně si budeme i skvěle hrát. K vaší lepší náladě, už za chvilku Rembrandt, taky Cyril nebo Adele, tak mějte krásné dopoledne a díky, že je to v naší společnosti. Přejeme hezký den.

Takhle hezky umíme na čtvrteční dopoledne zpomalit. Tohle byla Adele a vyladíte jich v Rádio Orion. Děkujem za to. Teď pojďme za jedním výletem. Možná už jste o tom viděli, četli. Prostějovák David vyrazil z estonské Narvy do Moskvy na starém kole značky Ukrajina. A ujel skoro 1500 kilometrů, dvakrát mu upadla šlapka, dvakrát píchnul a stejně dojel až na Rudé náměstí. Tam si rozebnul bundu, pod kterou měl tričko s Petrem Pavlem, pozdravil našeho prezidenta a zvolal tam z plných plic sláva Ukrajině. Davida v Prostějově místní dobře znají. Kdo ho zná, tak asi ví, že tohle je přesně ten typ člověka, od kterého jako čekáte ledacos, ale jedna kole do Moskvy, tam vytáhnout tričko s Pavlem a ještě se u toho nechat natočit. Jako Davide, to už není jenom výlet. To je Prostějov v plné parádě, který teď bude znát celý svět. My zdravíme, oceňujeme tuhle odvahu, tu už se dneska moc nevidí. A dejte klidně vidět, co vy na to. Teď už ale Krištof a život je krásný.

0: Jestli jste někdy měli pocit, že máte doma hodné děti, tak si poslechněte tohle. V 18. století měla jistá Valentýna podle historických záznamů 69 dětí. Ale pozor, 16krát to byla dvojčata, 7krát trojčata a 4krát čtyřčata. 69 dětí v 18. století, bez myčky, pračky, rozvozu jídla. Jo, tomu se teprve vysmějete, když se řekne mateřská dovolená. Kdeže? A když dneska řešíme, jak dostat dvě autosedačky do jednoho auta, tak si představte, že jich tam potřebujete narvat 69. To už je na vlastní vlak. Na jedno celé kupečko pro takovouhle rodinku. No nic, já tímto zdravím své jen tři děti a ty vaše taky. Pěkný den.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Extreme Sale v online shop.cz.
3: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
2: www.online shop.cz.

0: nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Slyšíte ty zvuky?
2: To nejsou rytíři z pohádky, to se do Ostravy ženou policejní koně.
1: V sobotu od 12:30 ožijí Komenského sady už 28. ročníkem mezinárodního setkání jízdních policií.
2: Čeká vás parkurové skákání, zrcadlový parkur, speciální policejní parkur i zábava pro nejmenší.
1: A vstup je zdarma.
3: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
3: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
3: Superstar. Od 2. září na Nově. Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Dan Cars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
6: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
7: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
8: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
9: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
10: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark.
11: Milujte ten pocit. Na boku nebo na zádech. Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
3: Hitradio.
13: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

Bohužel, pomalu, ale jistě nám končí léto. Aspoň teda, co se týče prázdnin. Tak jsme se rozhodli vám ještě naposledy udělat radost pořádně žhavými letními hity a už zítra startuje naše poslední letošní summer party, kterou si můžete vychutnávat a zpívat až do neděle. Začínáme zítra, to znamená v pátek v 15 hodin. Hrát vám budeme jen ty nejlepší letní hity ever za posledních 30 let, které když slyšíte, tak léto prostě nekončí. Ladit nás můžete nejen takhle s éteru Hit Rádia Orion, ale klidně i online přes aplikace Rádia.cz. Najdete ji i na našem webu, tak si můžete víkend užít ještě naposledy vyloženě ve znamení čistě letních hitů. Pojďme se teď na to naladit. Já chci ještě léto.

0: Vysílání Hit Radia Orion, poslední letošní summer party. Tak na tom nezapomeňte, leďte nás i přes víkend. Počasí, dívám se, dneska, zítra ještě vyloženě letní, ten víkend už trošičku jako zase spadne, co se týče teplot, a má i pršet, bohužel, ale ten další týden už se to zase lehce vylepší. Já tady vidím snad i nějaké 29, tak uvidíme. Každopádně, když jsme u toho plánování na víkend pro další dny, tak i teď předávám slovo naší redakci, která vám řekne a poradí, kam vyrazit. Hezký den.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Netáhne vás to zrovna za kulturou, tak co raději vyrazit na hory. Vydat se můžete třeba na stezku Valaška na Pustevnách. Ta je teď pro vás otevřená každý den od 9 dopoledne do 6 odpoledne. Navštívit tady můžete trampolíny, skleněný skywalk ve výšce 30 metrů nad krajinou, vyhlídkovou věž, 150 metrů dlouhý himalajský chodník a spoustu dalšího. Tak neváhejte a užijte si výhled na Beskydy, jaký jinde nezažijete, a vyrazte na stezku Valaška.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Profesionální akucí paprskový laser DEWALT s dosahem 30 metrů za skvělých 11 799 korun, včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro profesionální křížový laser za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
7: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
6: Tak setři a šetři.
1: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
9: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
8: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
3: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na sestu z dálnice D35 na Olomouc na 263. kilometru směrem od Brna bude probíhat údržba zeleně a už teď se tam zužuje pruh, tak buďte opatrní. Ve Veselí nad Moravou na výjezdu z Kunovic se srazily dvě osobní auta, stále tam blokují jeden pruh, tak i tam dejte velký pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé.

0: www.mkszhavirov.cz.
1: Tušky, sešity, penály a nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
2: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
1: Prior, vaše spokojenost je naší prioritou.
3: Houston, nemáme problém, hledáme posádku raketoplánu.
4: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
3: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
0: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Z pardubického letiště odpoledne odstartují cvičné letouny L-39C Albatros z centra leteckého výcviku. Naposledy se proletí po takzvané moravské trase. Zcela poslední let se uskuteční 2. září po české trase. Jako náhradu pořizuje výcvikové centrum letouny L-39 Skyfox. Policisté při letošních kontrolách v chráněné krajinné oblasti Beskydy odhalili řadu přestupků, a to i za pomocí dronu. Kontrolovali desítky lidí a vozidel, mimo jiné zjistili 4 lidi, kteří se v přírodní rezervaci Smrk pohybovali mimo vyznačené turistické stezky. Další žaloba na sociální sítě. Brazilská vláda zažalovala americkou společnost Discord, provozující stejnojmenou komunikační platformu. Požaduje od ní 2 miliardy korun za morální újmu. Brazílie firmu obvinuje z nedodržování zákonů na ochranu dětí a dospívajících. No a fotbalisté pražské Slávie se dnes večer dozvědí, s kým budou hrát v hlavní části Ligy mistrů. Losování ligové fáze prestižní soutěže, které se uskuteční od 18 hodin v Monaku, přisoudí českému šampionovi osmičku soupeřů.
6: Pojďme na počasí. Dneska bude jasno až polojasno. Naměříme 23 až 27 stupňů, na horách kolem 16.
0: Hit Radio Orion.
6: Jako desáté s vámi Karla Michalíková, se mnou přichází Miley Cyrus se svými Flowers. Dlouho jsme nehráli a je to znamení, že si má taky koupit.

0: Mars na Hit Radio Orion.
1: Zase se v Beskydech objevil medvěd. Tentokrát ho ve středu lidi zahlédli v oblasti Zlatník Klaus na krásné na Frýdecku místecku. A obce upozorňují turisty i místní, aby byli opatrní, zabezpečili si třeba odpad, zahrady, včelstva a nenechávali volně běhat zvířata. A já teda začínám mít pocit, že ten medvěd už má Beskydy projeté líp než někteří z nás. No, včera krásná, zítra může být úplně někde jinde, protože podle odborníků může takový medvěd za den urazit i desítky kilometrů. Takže jestli se dneska chystáte do Beskyd, protože bude krásně, to počasí k tomu vybízí, tak radši mějte oči otevřené. A pokud potkáte někoho chlupatého, kdo se vás snaží předběhnout, tak ho asi radši nechte. Tentokrát by totiž mohl mít opravdu velký náskok.

0: jsme to dneska celé ráno ve snídani šampionů. 9 z 10 rodičů prý přihlašuje děti na kroužky, na které by nejradši chodili sami. Takže taková klasika. Maminka chtěla celý život hrát na klavír, takže dítě bude hrát na klavír. Tatínek chtěl být fotbalista, tak syn jde na fotbal. A vůbec nevadí, že dítě má místo hudebního sluchu třeba talent na něco úplně jiného. Poznáváte se v tom? Co? To, že pak sedíte v chodbě hudebky, třeba dítě uvnitř bojuje s klavírem, vůbec mu to nejde, nebaví ho to. A vy už si představujete, jak jednou stojí prostě na pódiu v Rudolfínu a vy mu tleskáte. Tak si dneska zkuste možná vzpomenout, jestli jste náhodou neposlali dítě na kroužek, nebo nepřihlásili ho na kroužek, na který byste chtěli chodit spíš vy. Protože některé děti možná nepotřebují další kroužky. Oni asi potřebují rodiče, kteří jim dovolí zjistit, co baví právě je. Kdo souhlasí?
1: Já nový plot mám.
2: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: další nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
2: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.

0: Více na scoutská.cz.
1: Nákupní centrum Géčko.
2: Sportovní nadšenci, pozor! V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
1: Nákupní centrum Géčko.
3: Studenti, pozor! Chcete si vyřídit odisku, prodloužit profil nebo koupit nový kupon? Nestůjte zase zbytečně ve frontě. Mrkněte na www.kodis.cz/studenti a najděte tu nejrychlejší a nejsnazší cestu, jak vše vyřídit.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90. Byla. To dobré začíná u nás.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
7: Velká balení a ještě větší úspora. Teď je ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V teď je výhodně. Vždycky.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

jste z Rádia Morion, taky s Karlou. Hezký den, no a dnes večer na vás čeká vaše oblíbené Hit Radio Classic od 19 hodin, ty nejlepší hity dekád. Tak se na to naladíme právě teď, protože já asi neznám nikoho, kdo by neznal tuhle hitovku. A i když možná vůbec netušíte, kdo to zpívá, jak se to jmenuje, tak text refrénu minimálně znáte na spaměť. A myslím, že kdyby vás o půlnoci někdo vzbudil, tak to prostě dáte na první dobrou. Je, nic složitého. Pojďte si s náma zaspívat pro lepší náladu teď. WhatsApp.

0: Radice, dobré jídlo a den, který si užije úplně celá rodina. Už teď v sobotu 29. srpna užijí Soběšovice slavnostmi dožínek. Čeká vás přehlídka zemědělské techniky, taky jízda na koních, různé nafukovací hrady, malování na obličej, soutěže pro děti i dospělé. A k pořádným dožínkám patří samozřejmě pořádné jídlo, pořádná bašta, pečené prasátko, makrely, jeda golášek, koláče a další dobroty. Chcete si užít tenhle skvělý víkend v Soběšovicích, tak pro vás mám dvě vstupenky. Napište k nám na WhatsApp 724-299-199, s kým byste na dožínky vyrazili a možná tam pošlu právě vás. Tak já čekám, kdo bude první a rozdávám lístky. Stačí se pro ně natáhnout.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
7: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
8: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
9: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
10: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itong. Domov na prvním místě.
13: McDonald's vás zve na hypodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
14: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
15: No jistě.
14: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
15: No jistě.
14: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
15: No jistě.
14: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
16: Veverek je plný les? Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
17: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
18: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na trase z Lidečka na Slovensko v Horní Lidče bouralo osobní auto s nákladňákem, tak tam buďte opatrní. Na dálnici D1 na 330. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu zasahuje do pravého pruhu porouchané nákladní auto a na Frýdeckom místečku v Jablunkově v Nádražní ulici stojí v jízdním pruhu osobní auto po nehodě, tam dejte velký pozor. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Nejprodávanější netkané textilie Geotek metr čtvereční již od 13 korun 90 haléřů včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro netkané geotextilie za výjimečně snížené ceny. Více na Dek.cz.
3: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
4: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
5: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz. Váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
7: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Do Česka opět dorazí tropické teploty, ale příliv teplého vzduchu utne studená fronta, na které by mohlo místy pořádně zapršet. Některé bouřky možná budou i nebezpečně silné. Víkend by už měl být spíše beze srážek a s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Prostějovská radnice investuje asi 4 miliony do výměny technologie úpravy bazénové vody na koupališti v místní části Vrahovice. Nové zařízení se má zprovoznit před příští letní sezónou. Město původně počítalo s investicí 3 miliony korun, náklady ale nakonec vzrostly o 900 tisíc. O místa v obecních zastupitelstvech se letos uchází přes 190 tisíc lidí. Kandidátů je zhruba o 5 tisíc méně než před 4 lety a téměř 9 z 10 je bez politické příslušnosti. Největší výběr budou mít tradičně voliči v Praze. Nejstaršímu kandidátovi je 99 let. No a fotbalisté Plzně se dnes v domácí odvetě závěrečného 4. předkola Evropské ligy proti Crvené zvezdě Bělehrad pokusí o malý zázrak. Před týdnem utrpěli vysokou porážku 0-3. Pokud chtějí postoupit do hlavní fáze, potřebují poprvé v klubové historii otočit pohárový dvojzápas.
0: Dneska bude krásně, jasno až polojasno, teploty 24.

0: stupňů na horách kolem 18, prostě taková čistá nádhera venku.
1: Hit Radio Orion.
0: A je po 11. krásný čtvrtek, vám přeje Karla Michalíková Otakaru, muž nejlepší k svátku. Oslavte to pořádně, otíci.

pozor, možná se nám vrací něco, co jsme už dávno považovali za přežitek. Sešity, tušky a normální papírové učebnice a sešity. Některé evropské země jako Finsko, Norsko nebo Švédsko totiž začínají brzdit používání obrazovek ve školách. Oni chtějí, aby děti znova vzali tušku do ruky, papírový sešit a psali psacím písmem. Tyjo. To už možná ani já nevím, jak se píše psacím. Jak se třeba píše psacím velké Z? Nebo velké L? Asi to budu muset oprášit, jo. Přece jenom nejmladší dcera jde teďka do první třídy, tak se to asi bude učit, asi určitě. Učí se to ještě. A nám dospělým to prospěje tohle znát, takové základy. Co vy říkáte na tenhle nápad, že některé země opravdu budou používat místo tabletu zpátky tušky a papíry? Asi bychom to brali i tady u nás, ne? Ještě těm dětem zakázat AI? A teprve pak se ukáže, co všechno umí bez umělé inteligence napsat třeba test, nebo diktát, slohovku, haha.

0: Romantika na Hitradio Orion. V pátek nás podle předpovědí čekají silné bouřky a meteorologové upozorňují i na možnost velmi nebezpečných jevů, jako je prý třeba slabší tornádo. Takže jestli máte na zahradě trampolínu, lehátko, pražského krysa říká jako já, nebo něco, co by mohlo odletět k sousedům, tak je možná čas to pomaličku začít uklízet, protože představa, že vám v sobotu ráno zazvoní soused a řekne dobrý den, tak prosím vás, vaše trampolína je u nás v obyváku, jo, pojďte si pro ně. To není úplně hezký start víkendu. Jestli máte naplánovanou grilovačku, tak se radši už teďka připravte plán B, protože největší problém asi nebude to, že vám zmoknou špekáčky, ale jestli vám vůbec zůstane grill na vaší zahradě. Buďte na sebe opatrní.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Heřmanově Huti na Plzeňsku za 4 miliony 299 tisíc korun, byt 3 plus 1 v Orlové Lutyni za 2 miliony 249 tisíc, výrobní objekt v Krásné Lípě u Děčína za 2 miliony 999 tisíc 990 korun, byt 4 plus 1 v Ústí nad Labem Klíších za 7 milionů 338 tisíc a garáž v Chebu za 496 tisíc 300 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.

0: nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
6: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
7: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
8: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
9: 100 let vášně, 100 let tradice, 100 let házené v zubří. 29. srpna přijďte slavit významné výročí handball klubu Zubří na FanFest v rámci Dne města. Bohatý sportovní i kulturní program zahrají Verona, Kači, Lucie Revival a další. Více na hczubří.cz.
10: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
11: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit méně starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
12: Vytvořeno s použitím AI.
13: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Za necelou půl hodinku startují srdcovky. Hodinový pořad, ve kterém, jak už název napovídá, půjde o hity, které jsou našemu srdci blízko. Máme je spojené třeba se vzpomínkou na první lásku, na studia, na první práci, anebo na dětství u babičky, cokoliv. Prostě pořádná porce nostalgie na vás čeká. Teď se na ty srdcovky naladíme, protože si možná spousta z vás myslí, že srdcovky jsou hlavně o devadesátkách a není tomu vždycky tak. Já to mám pro vás Diamonds a Rihannu, o kterou si v rámci srdcovek píšete velmi často a vlastně se vůbec nedivíme, protože některé hity zkrátka nestárnou. Tohle je jeden z nich. Shine bright like a diamond.

0: Patrik Malý a Sebastian. A Hit Radio Orion je stanice, kterou ladíte s vámi. Karla Michalíková, ještě chvilku, už se budu loučit, protože, jak už jsem říkala, čekají vás srdcovky. Odpoledne s Kubou si můžete vyhrát voucher do depilačního centra v Olomouci. A Kuba s vámi taky rozebere, že se dneska jedná o nejméně romantický den v roce. Proč se to slaví, proč se to řeší a jak se to slaví a řeší, to zjistíte odpoledne. Každopádně se dnes spojí tohle všechno ještě se Světovým dnem banánu, což je teda taky zajímavá kombinace. Zajímavé spojení pro dnešní den. Každopádně díky, že jste na vlně Hit Radia Orion do 12. ode mě. Ještě třeba Imagine Dragons. Užijte si je.
1: Do Brna, do Prahy. Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
5: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
6: Vážně? A co umí?
5: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
6: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
7: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
11: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu. Skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
12: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
13: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
14: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
15: Nejsi snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis z Prahy a okolí. Dobré odpoledne. V těchto chvílích hlásíte pětiminutová zdržení z centra metropole, je to v okolí Tančícího domu nebo Věčné ulici dál k IP Pavlova. Popojíždíte i částí Pražského okruhu na sjezdu z D5. Vaše dopravní info dál volejte na 777 937 777.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
4: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
6: Houston, nemáme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
8: Teď je pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, máme pro vás aktuální zprávy. Dobré poledne, přeje Lucie Raňková. Do Česka opět dorazí tropické teploty. Příliv teplého vzduchu ale záhy utne studená fronta, na které by mohlo místy vydatně pršet. Některé bouřky budou zítra doprovázeny nebezpečnými jevy, jako je krupobytí nebo silný vítr. Víkend by už měl být spíše bez srážek a s příjemnými hodnotami kolem 25 stupňů. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol po celé zemi nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské a pro seniory. V Česku je 1,5 milionu aktivních řidičů starších 65 let. Doplňuje šéf asociace autoškol Aleš Hořčička.
10: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
2: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšený debl na US Open a získali premiérový grandslamový

0: titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cuboli a Belinda Bencic. Duel vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů. Teď se podíváme k nám.
1: Hokejisté Třince zdolali v přípravě na blížící se start extraligy Brno 5-1 a i po čtvrtém utkání udrželi neporazitelnost. Kometa, která poprvé nasadila pětici klíčových hráčů v čele s kapitánem Jakubem Flekem nebo brankářskou jedničkou Alešem Steskou, poprvé prohrála. Ve Slezsku se představila po návratu z turnaje Dolomiten Cup, který Brňané ovládli.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Moravě a ve Slezsku se dnes oteplí a většinou bude slunečno, mělo by být odpoledne jasno až polojasno. Nejvyšší teploty budou od 23 do 27 stupňů. Ve Skydech a Jeseníkách kolem 18.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. hodině s vámi Kateřina Pechová. Přeju dobrou chuť k obědu a ten nejlepší soundtrack k tomu máme. To jsou totiž srdcovky. I dneska to bude fantastická jízda. Kine, Alexa, Lenny Kravitz, Caught in the Act, ale na začátek královna popu. Čeká nás Madonna a single z roku 83 Holiday, tematicky ke končícím prázdninám. Mimochodem, tenhle song byl původně nabízen jiným umělcům. Všichni odmítli. A Madonna se ale do něj okamžitě zamilovala, no asi víme proč, že jo?
0: Hit Radio Orion.
1: Protože je to fantastický hit, jo? První dnešní srdcovka Madonna a Holiday.

0: Madonna a Holiday, první dnešní srdcovka, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a naše smělá jízda pokračuje. Teď se přesuneme, prosím vás, do roku 94. V některých zemích vyšla teda až v roce 95, jo. Ale stala se symbolem tehdejší éry evropského popu a taky Eurodanceu. Eurodance, to je prostě věc, která v té době byla úplně všude. Co je jako zajímavý, tak tenhle song trendoval hlavně v německy mluvících zemích, taky ve Švýcarsku, tam se jim to hodně líbilo. A myslím si, že rychle pochopíte, proč je tenhle song s námi už tolik let a proč vlastně nás baví pořád a proč se z něj stala taky srdcovka. Čekají nás totiž Caught in the Act a Love is Everywhere.

0: Taky byste mu za to dali Grammy, co? Lenny Kravitz si za tenhle song zaslouženě získal. Posloucháte Hit Radio?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Ano, to byla další srdcovka, tentokrát z roku 2000. Mimochodem, co na Lenny Kravitzi rozhodně k pomilování, kromě toho, jak vypadá, jak cvičí a tak, tak to, že on si celý ten song napsal, zaranžoval, sám kompletně zprodukoval, což on prostě dělá. A je to skvělý, protože na těch songích je to neskutečně cítit. Teď se ale přesuneme o kousek zpátky, do roku 96. Za songem, který vyšel v květnu mimochodem a okamžitě se stal hymnou léta. Jo. Nejvíce mu dařilo v Itálii, protože tak tam to léto prostě umí, to je jasné. Tam se držel na prvním místě celkem 17 týdnů, což je velký úspěch. No a prostě je to o tom, že Summer is crazy. Ano, tohle je Alexia a Summer is crazy. Jdem na to!

0: Rok 2006, indie rocková skupina Kine a jejich Crystal Ball. Teď jako srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem pro ně tenhle song v podstatě jenom znamenal potvrzení jejich tehdejšího celosvětového úspěchu, protože to jsou songy jako Somewhere Only We Know, Everybody's Changing. Prostě tak příjemný songy do uší, že chcete pořád. No a jim se to povedlo, takže pánům samozřejmě gratulujeme. Teď je ale čas na vaší srdcovku. Už za malou chvíli jedna z vašich srdcovek bude znít naším éterem. Píšete klasicky na 777-937-777. Do té doby další hity, tak jak jste u nás zvyklí. Dáme si Rehab In My Head, taky trochu zvolníme společně s Evou Farnou a Mirajem. Tak buďte s námi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. K odběru 3 palet fasádních tmelů Baumit Duo Contact nebo 2 palet tmelů Baumit Pro Contact dostanete profesionální míchadlo Dek zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro fasádní tmel Baumit za super cenu a míchadlo Dek zdarma. Více na Dek.cz.
4: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
5: To jakoby dojímá.
4: A hvězdná porota.
6: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
4: Superstar. Od 2. září na Nově.

0: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
4: Elvin. Nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej. To jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické. Brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr. Skvělé ceny. Skvělý servis. Skvělá prodejna. Skvělý e-shop. Ostrava Martinov k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Studenti, pozor! Chcete si vyřídit o disku, prodloužit profil nebo koupit nový kupon? Nestůjte zase zbytečně ve frontě. Mrkněte na www.kodis.cz/studenti a najděte tu nejrychlejší a nejsnazší cestu, jak vše vyřídit.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No dámy a pánové, je čas samozřejmě na vaší srdcovku. A pozor, dnes tu máme totiž velmi, velmi speciální vzkaz.
2: Vážení posluchači, přerušujeme vaše pravidelné vysílání kvůli mimořádně důležité zprávě.
3: Naše budoucí nevěsto Markétko, odpočítávání právě začalo a zítra v 7 ráno startuje akce, která přepíše dějiny.
4: Buď doma, připravená na všechno, protože po zítřku možná zapomeneš i termín svatby.
5: Co si vzít sebou? To se včas dozvíš. Co tě čeká? No to radši ani nechtějí vědět. Čeká tě jízda šitá přesně na tvoje bláznivé já.
3: Bude to taková pecka, že na to nezapomeneš ty, my ani půlka republiky.
6: Takže nevěsto, nabij telefon, připrav játra a hlavně nervy, protože zítra to vybuchne.
7: Tvůj gang!
0: Tak jo, tak tohle je velký. Takže zdravíme nevěstu Markétku. Moc si to užijte, dámy, ozvěte se v pondělí, jestli jste to přežili. Pokud je někdo potkáte, zaznamenejte to, pač tohle bude velkolepý. No a dámy, přáli jste si k tomu Girls Just Wanna Have Fun. Tak si to moc užijte. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, to je vaše dnešní srdcovka. Jdem na to.

0: Coldplay, Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, dneska je velmi speciální den, jo. 27. srpna je totiž den milovníků banánů. Ne den banánů, den milovníků banánů. Je mezi vámi nějaký milovník banánů? To zní trošku divně, jo, ta otázka, ale hele, napište mi, 777-937-777, jste ten člověk, který prostě si dá banán fakt každý den? Protože prostě je to, jako je to výborná věc, to já se rozhodně nehádám, ale zvláštní, že kvůli tomu máme už i jako svátek, jo, speciální. Tak pokud patříte mezi tuto sortu lidí, mezi milovníky banánů, tak všechno nejlepší k dnešnímu dni a co vám poradím, no, no dejte si banán, že jo. K němu si dejte ty nejlepší hity už za chvilku, třeba Samfeld a Jonas Blue.
1: Tě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
0: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 000.
1: Tak setři a šetři.
2: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
0: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
6: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
7: Zase lítáš v oblacích.
8: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
7: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
8: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
7: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
8: Více o akci na
9: firma na zážitky
8: CZ.
10: Velký fotbalový souboj, který vždy přitáhne pozornost plných ochozů, se odehraje v sobotu 29. srpna od 20 hodin na městském stadionu. Do Ostravy dorazí Sigma Olomouc, která má vždy na Baník speciální motivaci. Buď u souboje těchto velkých rivalů i ty. V sobotu 29. srpna od 20 hodin Baník Ostrava, Sigma Olomouc.
11: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
12: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Rádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Rádio.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a tesklý, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si ještě dodáme znova. To pak, když smutek nejde schovat, dotyk vše řeší víc než

0: Taylor Swift dohrává na Hit Radio, krásné odpoledne, za chvilku 13 hodin čekají nás Hunter X nebo Metken, teď už aktuální doprava.
1: Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D35 na 267,5 kilometru na obchvatu Olomouce směrem na Lipník nad Bečvou stojí porouchané nákladní auto. Dejte tudy pozor. A co se děje na cestách, tak to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Tušky, sešity, penály? A nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
4: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
3: Prior. Vaše spokojenost je naší prioritou.
5: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
6: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
8: Online.
9: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Železniční přejezdy budou bezpečnější, na zhruba 40 z nich po celém Česku přibudou kamery, které zaznamenají SPZky aut a pomohou odhalovat řidiče porušující předpisy. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
11: Data z kamer plynou přímo policii České republiky, která si je následně zpracovává. Ještě letos na podzim začne systém fungovat na jednom přejezdu v Praze, konkrétně v Řeporích, a třech přejezdech ve Středočeském kraji, a to v Brandy. Se nad Labem a Velemi.
10: Příští rok pak plánuje Správa železnic provoznit systém na dalších přejezdech, nejvíce z nich je na Jižní Moravě. Opoziční hnutí STAN by chtělo v rámci koaličního návrhu na zmrazení platů politiků prosadit snížení jejich cestovních náhrad o 2/5. Sněmovna by mohla návrh začít projednávat ve 2. zářijovém týdnu. Snížení náhrad na dopravu by chtěli prosadit také Piráti. V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být desítky českých turistů. Podle dosavadních informací by žádný z nich neměl být přímo v postižené oblasti. Situaci cestovní kanceláře nadále vyhodnocují. Řekl to dnes místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Konec srpna a září jsou podle něj období, kdy do Nepálu jezdí nejvíce lidí. Teď se podíváme k nám.
1: Paliva v Moravskoslezském kraji během týdne opět zdražila. Litr nejprodávanějšího Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic prodává v průměru za 41 korun a 85 haléřů. Zdražila také nafta. Za litr teď řidiči dají v průměru 45 korun a 64 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti.

0: Vaše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na Moravě a ve Slezsku se dnes oteplí a většinou bude slunečno. Mělo by být odpoledne jasno až polojasno s nejvyššími teplotami od 23 do 27 stupňů.
2: Krásné čtvrteční odpoledne, víkend už ťuká na dveře, no a k tomu ten nejlepší soundtrack. Co víc si přát, teď už Pitbull.
3: As for money and get advice, as for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Madcon a Begin, posloucháte Hit Radio. A máte rádi překvápka? Tak pozor, protože medvědi, ty to moc nemusí, jo. No a neříkám to jen tak, protože po Beskydech pobíhá další medvěd a obce nedaleko Lysé hory už před ním varovali svoje obyvatele. Prosím vás, jestli se tam někde nacházíte, není dobrý chodit do lesa za šera, jo? Nebo chodit do lesa sami, když už, tak ideálně s někým pomalejším, než jste vy, jo? Co se týká dalších doporučení, prosím vás, hlavně nebuďte potichu. Jo, normálně bych řekla, nedělejte v lese rámus, ale tentokrát ne, protože pokud nechcete medvěda vyděsit, což je to nejhorší, co mu můžete udělat, pač vyděšený medvěd je naštvaný medvěd a pravděpodobně i útočící medvěd, tak o sobě musíte rád vědět. Jo, takže si pískejte, mluvte, stěžujte si nahlas na ceny na horských chatách, je to úplně jedno. Je to úplně na vás, pokud už do toho lesa musíte, tak aspoň buďte fakt nahlas. Jo, abyste mu dali vědět, že tam jste. Dřív než na něj šlápnete. Moaneskin Doushi, právě teď.

0: Harry Styles As It Was. Posloucháte Hit Radio a pozor, už zítra poslední šance.
1: Dokonalá desítka, 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Ano, i poslední prázdninový pátek bude výherní a vy si můžete natankovat svoji tankartu Easy až na 10 tisíc korun. 10 otázek, za každou správnou odpověď tisícovka na tankartě. Je to tak? No pak už můžete jenom jezdit venku, jo, natankovat si na Orlenu pěkně zdarma, k tomu se dobře najíst, no a to se potom jezdí ještě o poznání lépe. Je to tak? Ano, poslední kolo dokonalé desítky nás čeká opravdu zítra. Nenechte si to ujít, bude to velmi napínavý. Jeden z vás dostane tuhle možnost ještě si takhle zdarma, jo. Takhle víceméně za pár správných odpovědí nabít svoji tankartu Easy, no a potom jezdit až do Aleluja. Tak na to nezapomeňte, zítra, v pátek, poslední šance.
1: Dokonalá desítka, každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Já nový plot mám.
3: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
7: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
6: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
7: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
8: Nákupní centrum Géčko.
9: Sportovní nadšenci, pozor!
10: V Géčku pro vás otevíráme další prodejnu sportovního oblečení a vybavení. Poprvé v Ostravě je tu Martes Sport. Martes Sport. Začněte vaše sportovní kroky s tou správnou výbavou. Najděte svůj styl s Martes Sport v Géčku.
8: Nákupní centrum Géčko.
11: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
12: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
14: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
17: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
18: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
19: Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto.

Tohle jsou Mandraže a Hledá se žena. Posloucháte Hit Radio. Přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Čtvrtek, malý pátek. No ale zítra je ten oficiální pátek. A co víc, se zítřejší 15. hodinou startuje poslední letošní summer party. Je to smutný, jo, když se řekne poslední summer party, ale o to větší to bude. Ano, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Prostě celý víkend, jenom léto v uších. Ať už se rozhodnete k tomu grilovat, nebo budete vašemu dítku balit batoh do školy, pač to se taky blíží, anebo prostě budete jenom odpočívat, tak k tomu ty nejlepší hity budou, jo. Jsou takový songy letní, u kterých jenom prostě trsáte, hlava nehlava. To je třeba tohle. Fergie a její připomínka, že malá party ještě nikdy nikoho nezabila. Pak jsou ale taky songy, které mají svoje tanečky. Pozor na to. Pamatujete si ho? Schválně. Schválně, jestli to bylo, víte, ještě máte čas trénovat. Tenhle si ale pamatujete určitě. Jo, už to cítíte? Jo? Jak se vám vlní tělo? Ano, dámy a pánové, i tohle rozhodně zazní v rámci naší summer party a taky si ten song dáme teď. Teď trošku naberete energii. Los del Rio a Macarena míří za vámi. Jdem na to a užijte si to.

0: jmenuje já Don't Be So Shy. Posloucháte Hit Radio. Jak dlouho jste ve firmě? Máte pocit, že už je to věčnost? No, tak věřte mi, že není, oproti Voltrovi. Voltr, prosím vás, to je pán, který má 100 let a drží Guinnessův rekord za nejloajálnějšího zaměstnance. A to není, že by tam byl 50 let. Ne, ne, ne, prosím vás, on v jedné firmě pracuje neuvěřitelných 84 let. Ano, spočítejte si to, od 16 let, to je šílený. Ani krize, ani inflace, ani změna ředitelů, nic ho neodradilo. Jo, 84 let v jedné firmě. Obávám se, že to už není lojalita, ale dost pravděpodobně stokholmský syndrom. Každopádně, hele, když je šťastný. Doufám, že vy jste taky šťastný, pomůžou k tomu další hity. Za chvilku třeba Lady Gaga.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Netáhne vás to zrovna za kulturou? Tak co raději vyrazit na hory? Vydat se můžete třeba na stezku Valaška na Pustevnách. Ta je teď pro vás otevřená každý den od 9 do poledne do 6 odpoledne. Navštívit tady můžete trampolíny, skleněný skywalk ve výšce 30 metrů nad krajinou, vyhlídkovou věž, 150 metrů dlouhý himalajský chodník a spoustu dalšího. Tak neváhejte a užijte si výhled na Beskydy, jaký jinde nezažijete, a vyrazte na stezku Valaška.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Stavebniny Dek přináší mega akci. Sušená střešní lať 4 na 6 za skvělých 26 korun včetně DPH za běžný metr. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 4. září. Tak si přijďte pro sušené latě za super cenu. Více na dek.cz.
4: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
7: Slyšíme vás, dejte nám chvilku.
8: Leťte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
6: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. V ceně permice jsou i přípravné zápasy. Tak doraz 28. srpna na Olomouc a 3. září na Vsetín do Ostravar Arény. Tak neváhej, dupej pro permici a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Calling nebo Poetika, teď aktuální doprava.
1: Je tady ten nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Pozor, v Ostravě, v Kepkově ulici, u křižovatky s novou osadou, probíhají tam stavební práce. Komunikace je tak dočasně uzavřena. A co se děje na cestách, tak to už nám pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Venkovské trojhalí je opět tady. Přijďte načerpat atmosféru venkova. Trojhalí se promění v opravdovou vesnici.
4: Jízda na traktoru, opékání špekáčku, spousta zvířat, skákání do sena, bohatý doprovodný program.
5: Jídlo, pití a mnoho dalšího za doprovodu cymbálové muziky zažijete na venkovském trojhalí od 4. do 6. září.
3: Více informací na Facebooku Venkovské trojhalí nebo na trojhalí.cz.
6: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
7: Extreme Sale v online shop.cz.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop.cz.
7: www.onlineshop.cz.
9: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv pře Lucie Raňková. V pátek a v noci na sobotu hrozí v Čechách a části Moravy a Slezska silné bouřky. Objeví se přívalové deště, vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Výstrahu upřesnili meteorologové, platí od pátečních 14 hodin do sobotní 4. hodiny raní. V Česku dál trvá riziko zahraničních agentů. Podle Bezpečnostní informační služby je tady nebezpečí využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. BISKA to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. Srpnové a zářijové týdny přinášejí každoroční vrchol migrace netopírů. Ti hledají nové ukryty a omylem zalétávají okny i do našich domovů. Tyto létající savce přiblíží Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
11: Je to velmi užitečné zvíře, lovící obtížný hmyz, žijou s náma v našich lidských sídlech od nepaměti a je to naprosto bezkonfliktní zvíře. Je to opravdu o tom, že je třeba v těchto dnech mít sítavé oknech, zabezpečený ty prostory, tak aby jsme pokud možno s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
10: Netopíří invaze se týkají nejvíce Liberce, Jablonce, Plzně, Brna, ale také Karlových Varů nebo Ostravy. A teď se ještě podíváme k nám.
1: Kuriozní případ řeší policie ve Slatinicích na Olomoucku. Na hřbitově tam poškodil neznámý pachatel 17 hrobů. Mimo jiné odcizil také urny. Policie případ

0: řeší od středy. Vandal se podle ní na hřbitově pohyboval v uplynulých dnech. Za krádež a hanobení lidských ostatků mu hrozí až 2 roky vězení.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Na Moravě a ve Slezsku se dnes oteplí a většinou bude slunečno. Mělo by být odpoledne jasno až polojasno s nejvyššími teplotami od 23 do 27 stupňů.
2: Já musím na chvilku od toho počasí. Prosím tě, Lucko, ty nemáš ráda netopíry?
3: Já ne.
2: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině s vámi Kateřina Pechová. No a další kopa fantastických hitů. A začneme touhle romantikou. To jsou The Calling, Wherever You Will Go. Tak si to užijte.

0: Linka, dámy a pánové, je čas. Máme tady nepopulární názor. A za tímhle si upřímně fakt stojím, jsem zvědavá, co si o tom myslíte vy. Rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Protože pojďme si to říct, jo. Už toho bylo dost. 2 měsíce, bylo to dlouhý. Zvládli jste to se ctí, to jako rozhodně. A teď máte právo mít radost, mít takovou tu možná i malinko škodolibou radost, že režim se konečně vrací, opět se to musí trošku nastavit, že jo, jakoby chodit spát, vstávat a tak dále. Máte na to právo. Souhlasíte s tím? Nebo jste naopak toho názoru, že by si zasloužili děti dalších 10 měsíců prázdnin? Pište 777 937 777. Myslíte si, že rodiče mají právo těšit se na začátek školního roku a necítit se kvůli tomu špatně? Dejte vědět.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Robin Schulz a Alida v éteru Hit Rádia, hezké odpoledne. Řešíme tu nepopulární názor, a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. A vy mi píšete. Vypadá to, že na téhle věci se opravdu shodneme. Míša píše, ahoj, já už se těším moc a nebudu lhát, dětem to každý den připomínám, protože oni mi to celé prázdniny taky připomínali, že nemusí, tak je to aspoň fér. Ty, jak jsou ty děti takový potvory, co? Moji malí sourozenci mi to dělali taky celý prázdniny, takže teď půjdete do školy. Filip píše, já udělal včera dětem cvičného budíčka, chudáci se fakt začali oblíkat, než jim to došlo. No, bude to zas legrace. Tak hlavně, abyste pak vstali toho prvního, držím pěsti. No a Eva píše, přesně, taky máme právo mít z něčeho radost. A z dětí máme radost neustále, tak proč ne i z toho, že jdou konečně zas do školy. No, to vypadá jako naprostá jasňačka. Tak pište dál na 777 937 777. Souhlasíte s tím, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a vůbec se za to nemusí stydět? Máte? Já si myslím, že jo. Teď už další hity, za chvilku Alex Warren a tohle jsou Script a Superheroes.

0: Alex Voren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Děkuju za všechny vaše zprávy. Pročítám se tady tím, často se u toho teda směju, jste skvělí naprosto. Řešíme nepopulární názor a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Nemusíte, fakt ne, je to úplně v pohodě. A většina z vás se na tomhle shoduje, akorát třeba Jarek píše, že to má opačně, že pro něj je škola dětí stres, učení, poznámky, třídní schůzky, protivný děti, že musí do školy, že on sám si o prázdninách odpočinul, protože děti byly skvělí. To je moc hezký, ale pojďme si říct, že minimálně první týden školy, to bejvá docela pohodička, jo? Takže minimálně na ten start školy se těšit můžete. Verča píše, ahoj, holka, já se na to, že děti půjdou do školy, konečně těším tak moc jako malé dítě na prázdniny. Fakt je mi to trapný, ale tyjo, mám dost. Jsem ráda, že je to normální. Je to normální, Veru, je to úplně normální, je to v pohodě. No a pak tady, to jsem se tady hodně zasmála, prosím vás. A tady píše Monča, já už jim pomalu balím věci a nejradši bych je poslala už zítra, jen ať jdou pomalu, i když to mají vedle v ulici. Jasně, že se mi rodiče můžeme taky těšit, když celý 2 měsíce posloucháme, že oni ani jednou nezapli budíka a dřív jak v 10 nevstali. Takže je to oficiální, dámy a pánové, nestejte se, užijte si to a pro všechny rodiče... Do uší za chvilku Amy McDonald, zkuste během ní aspoň na chvilku zapomenout na všechen ten stres a jenom si to užít.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skútry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.

0: Praktik Papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Attention!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
1: Yes!
2: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.

0: Více na skautská.cz.
1: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Back Wars, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
2: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
3: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
4: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
3: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíchína. Tisknu levně
5: CZ. Náplně hned.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8 500 korun na zdraví?
7: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
7: No jistě.
6: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
7: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
8: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
9: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
10: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
11: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
12: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
13: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
10: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hozír za námi na Hit Rádiu, krásné odpoledne. No a prosím vás, už víme, jak by měly vypadat letošní Vánoce. Měly by vypadat jako scéna z Hledá se Nemo. Ano, ano, výrobci ozdob už představili trendy pro letošní rok. Barva na stromečku má být letos v odstínu oceánově modré. A s ní jsou spojené také motivy mořských tvorů. A já říkám, nenechte se strhnout trendy, jo? Řekla bych, že my jsme naštěstí v tomhle dost konzervy, a tak každý rok vybalujeme ty samé ozdobičky. Tu jedna, kterou už máme 50 let. Tu druhá, která zase tu zbyla sama, ale tak přece ji nevyhodím, že jo? Tu nějaká dřevěná, dobrý, tady ty třásně, který já osobně nesnáším, protože dělá jenom bordel. Ale hádejte se s mojí mamkou, že jo? To nechcete, věřte mi. Takže řekla bych, ryby patří na talíř, ne na stromeček. A pokud přece jenom zvolíte tenhle trend, tak místo koledy doporučuji tohle.
1: Měl bys plavat, měl bys plavat, měl bys plavat.
0: Jo? Tak jo, tak si to užijte.

0: Christina Perry a Jar of Hearts. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Já se s vámi pro dnešek loučím, díky, že jste byli tak skvělí parťáci. Rozhodně nikam nechoďte. Za chvilku už totiž vaše oblíbená show a já se loučím. Ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
2: No jasně, že v tom taky ve čtvrtek, čili dneska odpoledne, můžeme jet společně. Kuba Ohnutek jméno mé, dobré odpoledne Moravo a Slezsko. No a Němci už mají nového maskota pro příští mistrák v hokeji, tak se mu mrkneme na zoubek. Řeknu vám jen to, že to bude zvíře. Víc mezi 15. a 18. Tak se těším.
1: Radio Orion.
3: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem z Ostravy do Olomouce, Prahy a zpět. Přes den, každou hodinu. Do Prahy dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 8 minut. Navíc pojedete pohodlně se skvělým jídelákem. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
9: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
8: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel Bio.

0: správné trávení během celého léta.
1: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
0: McDonald's vás zve na Hippodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům a užít si i tradiční pouť a zábavný program pro celou rodinu. Více na dostihyostrava.cz.
2: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
3: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
6: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
5: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: částečně blokovaný provoz na výjezdu z Bernartic ve směru na Horní Heřmanice, to jsme na Jesenicku, se vyšetřuje nehoda taky dvou aut. Vozovka je tu průjezdná ke Vadlově. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Být či nebýt, toť otázka. Ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
5: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Je 15 hodin a jsou tady krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou dnes po společném jednání podpořili proces rozšíření Evropské unie. Český předseda vlády na tiskové konferenci v Praze zopakoval, že doufá, že Černá Hora přistoupí v roce 2028. Kosta označil proces rozšíření za geopolitickou prioritu. Vedle zemí západního Balkánu připomněl i Moldavsko nebo Ukrajinu. Ze Španělska přichází neobvyklá zpráva. Zloději tam ukradli část jednoho z nejcennějších evropských pokladů z doby bronzové, z takzvaného pokladu z Vileny. Zmizely zlaté artefakty. Ty byly objeveny na jihovýchodě země v regionu Valencie. Zatím není jasné, kolik předmětů pachatele odnesli. Případem se zabývá policie. Zhoršená kvalita vody nadále omezuje koupání ve vodní nádrži Baška a v nádrži Brušperk na Frýdecko-Místecku. V Bašce přetrvává přírodní znečištění. V Brušperku pak nelze při koupání vyloučit riziko onemocnění cerkariovou dermatitidou. Na většině dalších sledovaných míst v Moravskoslezském kraji je ale voda ke koupání vhodná. No a moderní pětibojaři Matěj Lukeš, Marek Gric a Matouš Tůma postoupili na mistrovství světa v Číně do semifinále. Z české čtveřice neuspěl v kvalifikaci pouze Jan Toman. Naopak v ženách jdou dál obě Češky Lucie Hlaváčková i Karolína Křenková.
6: Počasí v pěti slovech.
0: Léto ještě opravdu nekončí. Ne.
6: Hit Radio Orion.
0: A nekončí ani natáčení nového českého filmu v režii Honzi Hřebejka. A to sice u nás v Beskydech. Tak pojďme se tam podívat společně už za pár minut. Kdy konkrétně? Hned po tom, co si své, zaspívá Shakira.

Shakira a Zoo, teď ze čtvrtečního odpoledne Hitrádia Orin, ano, máme tu čtvrtek, jsem zvyklý na pátek, ale tu čtvrtek 27. Na všechny otakary přeju dobrý den, vypadá to, že když se třeba teďka nebo o víkendu vydáte do Beskyd, tak můžete kromě borůvek, turistů a třeba B7 potkat nějakou tu českou hereckou hvězdu, protože Honza Hřebejk tady právě natáčí s Brusunovou hořkou komedii Narozeniny, která vznikla podle stejnojmenného představení ostravského divadla Mír. Tak točí se přímo na horské chatě nedaleko Jablunkova a ve filmu uvidíme třeba Adama Mišíka, Vláďu Poláka nebo Luci Trmíkovou. A ještě k příběhu, chcete-li ději, rodinná oslava, pár rozdílných názorů, trochu toho alka, chcete-li alkoholu a začnou vyplouvat věci, které měly zůstat pod pokličkou. Jinými slovy, však úplně normální rodinný výlet na Beskyd.

0: vám to řeknu, řeknu to velmi rád, protože zítra ráno nás čeká další pěkná podívaná na obloze. A to sice částečné zatmění měsíce a mám dobrou zprávu pro nás lidi z Moravy a Slezska. Uvidíme ho i od nás. Ten čin začne kolem 4 hodin a 33 minut ráno. S tím, že nejzajímavější fáze přijde kolem 6 hodiny a 13 minuty, kdy bude zakrytých nějakých 93% měsíce. Teda bacha, měsíc už bude hodně nízko nad jeho západním obzorem a bude se blížit východ slunka. Jestli tedy máte zítra budík na 6, nezaklapávat, ale hledět z okna. A pokud ho máte na 7, no tak si můžete nechat ujít zatmění a tvrdit, že jste prostě byli unavení a zatmění alespoň částečné měsíce vám prostě nic neříká. Když se vám to podaří blísknout, tak nám potom nějakou fotku pouštěte třeba na Instagram nebo Facebook Rádia Orion. Budeme rádi. Za chvilku budete rádi díky Evě Farné, jak jsem sliboval, a chybete nebudou ani Timbaland a One Republic.
1: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
2: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Tvůj pocit po projektu?
4: Jipi!
5: Jo!
3: Jé!
4: Jipi, jipi!
5: Jej!
3: Hornbach, s námi to zvládnete.
6: Tušky, sešity, penály? A nebo nové přezůvky či stylová aktovka? Staňte se hvězdami třídy s kompletní výbavou do školy s Priorem.
7: V Prioru se nákupy stanou zábavou pro vás i vaši peněženku. Ve vybrané dny se slovovou kartou ušetříte 20%.
6: Prior. Vaše spokojenost je naší prioritou.
8: Subaru Crosstrek je kompaktní SUV, které drží krok s vaším tempem. Nejbezpečnější ve své třídě podle Euro NCAP a se stálým pohonem všech kol. Právě teď ho pořídíte se zvýhodněním až 120 000 korun. Domluvte si testovací jízdu u Subaru Duncars Opava. Subaru Crosstrek. Jistota na každý den v pohodě.
9: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
11: Studenti, pozor! Chcete si vyřídit o disku, prodloužit profil nebo koupit nový kupon? Nestůjte zase zbytečně ve frontě. Mrkněte na www.kodis.cz/studenti a najděte tu nejrychlejší a nejsnazší cestu, jak vše vyřídit.
12: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.

0: flašky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden víkend,

0: hity na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Jako úplně nevím, úplně si netroufnu tvrdit, kolik z vás tady na Moravě a ve Slezsku v roce 2007, kdy vznikla hitovka Apologize, prožívalo svou první velkou lásku, ale ukažte, no pár se vás tu najde, no tak nevím, jestli jste spolu do dneška, nebo letem všechno skončilo, ale protože i já mám zkušenosti s letní láskou, tak si dáme mou dnešní pohnutku právě na tohleto téma, teď na Hit Radio Rio.
1: Dnešní pohnutka? Kuby ohnutka!
0: Prázdniny končí. Škola za chvilku začíná. První letní láska pomalu zhasíná. To zas bude pláče. To zas budou depky. Vím to, znám to. Od své dnes už pepky. Jako Josefinky. 13 nám bylo. Na táboře Lenovská to bylo. Pěkně to tam mezi náma tehdy zajiskřilo. A tak děcka, hodně sil, protože tu byla, protože tu byl.
1: To byla pohnutka Kuby Ohnutka na Hit Radio Orion. Yeah!

0: Marrakeš a...
1: Espresso macchiato.
0: A taky jedno tvrzení, o dvou celkem chladných dnech se nejenom v Ostravě, ale na Moravě a ve Slezsku celkem stylně opět oteplilo, takže léto ještě rozhodně nekončí a končit nebude ani v dalších dnech. Proto, dámy a pánové, zítra touhletou dobou už budete moci v našem vysílání ladit summer party. Víc k tomu ještě dneska odpoledne ode mě, stejně jako Cyril nebo Kamrat, takže dva pánové to rozjedou za nějakých 5-6 minut a my frčíme dál. Zítra je Morion, vy doufám taky. Zdravíčko, dámy a pánové.
2: Nabídka pracovních míst.
3: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
2: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nakupte plotové tvárnice Westmuro za skvělou cenu a navíc za každých 720 korun včetně DPH dostanete pytel betonu zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 4. září. Tak si přijďte pro tvárnice Westmuro a pytle betonu zdarma. Exkluzivně jen ve stavebninách DEK. Více na DEK.cz.
7: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
8: To jakoby dojímá.
7: A hvězdná porota.
9: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
7: Superstar. Od 2. září na Nově.
10: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
11: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
12: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.
13: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
14: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
13: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myší na
15: tisku.cz. Náplně hned.
16: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
17: Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planeo.
18: U nás čas byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
19: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
18: Billa, to dobré začíná u nás.
20: Co to zas po pájsku je za pikle?
21: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
22: Poslední táborák léta? To jo? A

0: party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

všem na Moravu od Slezska, moji kamarádi, po kamradovi, přeju 15.50. No, tady je Hit Radio Orion a dneska máme opravdu zvláštní kombinaci svátků. Připadá na něj totiž údajně nejmíň romantický den v roce. Ale prosím. A zároveň tu máme den banánů. No, ne, žádnou spojitost bych tomu rozhodně nehledal. Jo. Prý je dnešek považovaný za den, kdy romantika dostává trochu na frak, možná proto, že už jsme po létě unavení, peněženky po dovolených pláčou a do Vánoc je ještě daleko. Nicméně, pokud dneska chcete zachránit romantiku, kvítko, pánové, kopretinkám nekupujte, vemte banán. A jedna je levnější, a dvě zdravější a hlavně nikdo nemůže tvrdit, že jste se nesnažili.

0: první společná hodinka v rámci čtvrtečního odpoledne pomalu, ale jistě finišuje. Zdravíčko, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska je tady. V Orlové připomínám problémy, týkají se Hornické ulice ve směru do centra, kde se srazila dvě auta, a míříme ještě také do Ostravy. V ulici 1. máje u křižovatky s Martinovskou se vyšetřuje podobná dopravní nehoda. Počítejte s omezením provozu. Co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: McDonald's vás zve na Hippodrom do Brabantic. Poslední víkend v srpnu, 29. a 30. srpna, vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. 29. a 30. srpna vyvrcholí dostihová sezóna českým klusáckým derby 2026. Přijďte fandit svým favoritům

0: Primark.cz.
1: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit. Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.

0: Jsou tady krátké zprávy v 16 hodin. Do Česka míří studená fronta a společně s ní i silné bouřky. Očekávat je můžeme zejména v Čechách v pátek a v noci na sobotu. Český hydrometeorologický ústav před nimi vydal výstrahu. Hrozit budou především silné nárazy větru a přívalové srážky, tak s tím počítejte. V 93 obcích Olomouckého kraje kandiduje do říjnových komunálních voleb pouze jedna kandidátní listina. Nejvíce kandidátek je zaregistrováno v obci Řídeč na Olomoucku, a to 14. Každá z nich ale nese pouze jedno jméno. V ostatních zhruba 300 obcí jsou nejméně dvě kandidátky. Jen dodám, že volby se uskuteční 9. a 10. října. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštíví na začátku září Grónsko. Přicestuje tam společně s komisařem pro mezinárodní partnerství Josefem Sikelou. Cesta se uskuteční 6. a 7. září. Šéfka unijní exekutivy podepíše deklaraci o bezpečnosti a spolupráci mezi Evropskou unií a právě Grónskem. No a kanoista Martin Fuchsa znovu pojede na mistrovství světa v finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v dnešním semifinále problémy, ale nakonec se protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Kajakář Josef Dostál pak dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů.
1: Zítra bude u nás na Moravě a ve Slezsku pořádné horko. Čekáme i 31 na teploměrech, v Jeseníkách a Beskydech to bude 22 až 26. Při skoro jasné až polojasné obloze. Přehánky se objeví jen výjimečně a když už tak spíš až v noci na sobotu, kdy budeme co? Kdy budeme spát. Takže nám to může být vlastně úplně jedno, teda pokud se nebudeme vracet z nějaké té kalbičky, že jo?
2: Hit Radio Orion.
1: 16 hodin 2 minuty, pozdravy posílám na Šumpersko a to přímo do obce Kolšov. Nádherná obec. Krásně je tam. Ahoj, Kolšováci a Kolšovianky. Michael Schulte otevře tuhle hodinku a chybět nebude ani velká čtvrteční pohoda od R.E.M. Man on the Moon s Kubou.

odpoledne taky od Kuby. Mluví se o tom čím dál tím častěji a víc. Ostrava možná bude mít novou dominantu a vy můžete dát jméno. Lidé totiž můžou posílat návrhy, jak by se měl nový ostravský mrakodrap jmenovat. Mluvím o tom ostravském mrakodrapu, který by měl stát u Nové Karoliny a má to být teda ale pořádně vysoký usanec. A já už tu mám pár tipů. Co třeba Ostravák? Originální? No. Co třeba Šachta Tavr? Aby bylo jasné, odkud pocházíme. Nebo ještě mě napadá třeba Věž na razovitém kopcu. Nebo Komín Premium. Případně úplně jednoduše Cip Taur. Ale můj největší favorit, když jsem se nad tím zamyslel, je Naša Výška. Jo? Mrakoš, Naša Výška. Protože když už Ostrava konečně míří do nebe, ať je to po našemu, no tak jo. Jinak ale vážně vaše návrhy můžete odesílat přes webovky ostravajdenahoru.cz a to až do posledního října. Takže času máte opravdu hodně. Na Hit Radio Orion.

0: to tady máme za chloupek, ale ten tu nemá co dělat na té nožce, no. Ale nekřičíme. Už je venku chloupeček, už je venku. No, tak buďte v klidu, tohle se vám na jednom místě v Olomouci nestane. Tam se o vaše tělo postarají a vy odejdete s parádním pocitem. Voucher za 2000 rozdám na Hitradio Orion ve hře podtrženo sečteno za plus minus 10 minut, jo? Tak jak té písničce Žhavil Béďa, Žhavil drát, tak vy za chvilku žhavte mobily, ale na všechno máte čas. Do té doby třeba i Miles Smith a vy jste s Kubou.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
3: Setři a šetři s Futurem Ostrava. Nakup ve Futuru aspoň za 300, skoč do infostánku a účtenku vyměň za los. Setři ho a vyhraj slevu nebo poukázku.
1: Navíc 3. září proběhne velké slosování o poukázky v celkové hodnotě 50 tisíc.
3: Tak setři a šetři.
4: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Ve Vítkách už naplno ladíme formu na novou extraligovou sezónu. A co ty? Budeš u toho? Permanentky na Vítky jsou právě v prodeji. Pohodlně online v aplikaci Moje Vítky i na pokladnách Ostravar Arény. V ceně permice jsou i přípravné zápasy. Tak doraz 28. srpna na Olomouc a 3. září na Vsetín do Ostravar Arény. Tak neváhej, dupej pro permici a buď u toho s námi. Držíme ti místo. Za Ostravu, za Vítky.
7: Studenti, pozor! Chcete si vyřídit odisku, prodloužit profil nebo koupit nový kupon? Nestůjte zase zbytečně ve frontě. Mrkněte na www.kodis.cz/studenti a najděte tu nejrychlejší a nejsnazší cestu, jak vše vyřídit.
8: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
10: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
13: Veverek je plný les? Ale Veverák je jen v Olomouci na svatém kopečku. Lanový park Veverák, to pravé adrenalinové dobrodružství. www.veverák-kopeček.cz.
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
15: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meridol nebo velkou ústní vodu Listerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
4: Z
16: si náladu.

0: je Pink do vašeho auta, nebo třeba ještě na odpolední či na denní šichtu. Pink, která zpívala sakramensky dobře, tolik její perfekt, jo?
1: Podtržené, sečtené.
0: No, ve čtvrtek bych tu pro vás měl voucher v hodnotě 2000 do Depil Concept Olomouc, čili centra specializovaného na dlouhodobé odstranění nežádoucího ochlupení. Tady každému klientovi nejprve vše vysvětlí, doporučí vhodný postup a ošetření individuálně přizpůsobí jeho pokožce i typu chloupků. Na telefonu mám Simču, Simča mi říkala během Pink, že je z Ostravy, je tak?
2: Ano, ano, ahoj.
0: Ahoj Simi, je 27. a už máš připravenou aktovku do školy?
2: Ne, já už do školy dávno nechodím.
0: Fakt, když máš takový mladý hlas, bych ti řekl tak 12 nebo 13.
2: No, tak to ne.
0: Ne?
2: Ne.
0: Dobře, tak znáš pravidla hry podtrženo sečteno?
2: Ano.
0: Tak mě vysvětli.
2: No, musím uhodnout, nevím, kterou otázek máš? Nevím.
0: Mám pro tebe šest otázek, jo? Jakož to vždycky, když je podtrženo sečteno. A dneska budou teda jako velmi lehké. Tak připravená?
2: No, můžem.
0: Můžem, pojďme.
1: Podtržené, sečtené.
0: Otázka číslo 1. Kterou partii si klienti v Depil Concept nechávají nejčastěji epilovat? Za A oblast bikin, nebo za C oblast bikin?
2: Tak asi tu oblast bikin.
0: Jo, to je správná odpověď, ano, velmi blahopřeji. Za druhé, kolik hodin bude v Olomouci za 180
2: minut? 180
0: minut?
2: Půl osmé?
0: Je to tak, 19:30. Simi, jedno místo v Olomouci se jmenuje Neředín nebo Naředím si to?
2: No, asi Neředín.
0: No jistě. Za čtvrté, výměnou jednoho písmenka ve slově chloupek získám ne sloup, ale...
2: Sloupek.
0: Sloupek. Teda člověče, Simo, ty jedeš.
2: To mi funguje ta hlava, co?
0: No. Za páté, když se blíží ten školní rok a ty jdeš do té deváté třídy, jaké i píšeme ve slově fyzika?
2: Fyzika.
0: Jak?
2: Fyzika. Fyzylon. A pak je měkké.
0: Jo, takže tvrdé, měkké. Mm-hmm. Máš to za jedna. No a za šesté, co se bude dít o víkendu na Moravě? Beskydská sedmička, osmička, devítka, desítka, jedenáctka, dvanáctka, třináctka, čtrnáctka a patnáctka?
2: Sedmička.
0: Jsem úplně zbytečně dával ty možnosti, že?
2: Tak trošku.
0: Tak, abys věděla, že i já, který už má školu dávno za sebou, umím do 15 napočítat. Tak.
2: Super, tak to jsme dva.
0: Perfektní, ale ty jako jediná, ne teda, jako, že bys tam šla jako jediný klient, ale ty nejenom jako další získáváš samozřejmě ten voucher v hodnotě 2000 korun. Depil Concept Olomouc, půjdeš?
2: Super, no tak asi jo, udělám si výlet.
0: No stoprocentně, že půjdeš.
2: Olomouc je pěkná, tak...
0: Olomouc je krásná, Olomouc je nádherná. Byla jsi někdy v Olomouci?
2: Jo, ale to už je hodně let.
0: Někdy na školním výletě?
2: No asi.
0: Asi jo. Jo. Simi, vydrž na telefonu, měj se krásně a kde bychom se neslyšeli, tak hezký konec prázdnin.
2: Dobře, děkuji.
0: Ahoj, díky.
1: Podtržené, sečtené.
0: 16:32, přesný čas.
3: Yeah.
0: To jsou chaosáci, to jsou vodopády a to je takové jako pozvání na dnešní vysílání od 18 do 21 hodiny. Protože Hit Radio Classic samozřejmě nechybí ani ve čtvrtek. To nejlepší z 80, 90 a hitů milénia. Chaos.

0: UPA, je tu čtvrtek, 6 minut a bude 3:45, Hit Radio Orion zdraví a obrovská gratulace teďka putuje k našim šikovným mažoreckám, protože holky z Opavy zazářily na čtyřdenním mistrovství Evropy a z Opole vezou domů titul mistryň Evropy a tohle je přesně ten moment, kdy si můžeme říci, že můžeme být na náš region fakt pyšní. Mažoreckový sport už dávno není jen takovéto pochodování a točení hůlkou, je v tom tanec, gymnastika, balet a také pořádná dřina a holky to očividně umí prodat. Tak ještě jednou, za celé Hit Radio Orion gratuluju a ať vám to dál lítá, hůlky poslouchají a medaile se dcerečky samozřejmě množí čím dál tím častěji. David Guetta, Teddy Swims nebo Joe a pohodička na čtvrtek End of Beginning za chvilku.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz
2: Tvůj pocit po projektu?
3: Yippee!
4: Yeah!
3: Yippee, yippee! Yee!
2: Hornbach, s námi to zvládnete.
5: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
6: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
7: Houston, máme problém. Hledáme posádku raketoplánu.
8: Slyšíme vás, dejte nám chvilku. Leďte od 15. do 30. srpna do vesmírné laboratoře Avion, kde na vás bude čekat spousta mladých astronautů.
7: Potvrzujeme, měníme kurz na Avion Shopping Park Ostrava.
9: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
10: Velký fotbalový souboj, který vždy přitáhne pozornost plných ochozů, se odehraje v sobotu 29. srpna od 20 hodin na městském stadionu. Do Ostravy dorazí Sigma Olomouc, která má vždy na Baník speciální motivaci. Buď u souboje těchto velkých rivalů i ty. V sobotu 29. srpna od 20 hodin Baník Ostrava, Sigma Olomouc.
11: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích?
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky
13: CZ.
15: Co to zas popájsku je za pikle?
16: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
17: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
4: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
14: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
4: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
7: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem

Žádné goodbye, ale hezké odpoledne, good afternoon. No a jestli se i vám jako mě někdy stává, že nejenom skrz to vedro, které bylo aktuální a které ještě aktuální bude, nemůžete usnout a převalujete se zleva doprava a opačně, tak doporučuju, zkuste si někdy pustit hit zahraný na Hit Radio Orion, a třeba 3x nebo 4x do kolečka. Najdete ho třeba na YouTube pod názvem End of Beginning a interpret Joe. Usnete raz, dva, tři.

0: Ostravě se srazila dvě auta, zdržíte se v koloně, stejně jako na Novojičínsku v Jeseníku nad Odrou, jeďte kolem maximálně opatrně. A co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Já nový plot mám.
3: Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
5: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
7: Jenom hity. Hit Radio.

0: Klára Zemanová. Učitelů v základních školách za posledních 10 let přibývalo rychleji než dětí. Jejich počet vzrostl o 27%, zatímco žáků přibylo asi o 14%. Zároveň stárnou učitelské sbory. Podíl pedagogů ve věku 60 let a více se za 10 let zvýšil z 6,8% na 15%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Neobvyklý jev zasáhl Středozemní moře u španělské Malágy. Teplota vody tam během jediného týdne klesla téměř o 13 stupňů. Z více než 28 stupňů se ochladila pod 16 stupňů. To je nejnižší srpnová hodnota za dobu měření. Za prudkým ochlazením stojí takzvaný upwelling, při kterém se k hladině dostává studenější voda z větších hloubek. Prostějov pořídí dalších 3000 sad plastových tašek na tříděný odpad. Tašky usnadní rozdělení odpadů z domácností podle druhu materiálu a jeho odnášení do kontejnerů na plasty, plech, nápojové kartony, papír nebo sklo. Na město za tašky na tříděný odpad zaplatí více jak 150 tisíc korun. Zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Radko Mladić. Uvedly to dnes tiskové agentury s odvoláním na srbská média. Někdejší velitel bosensko-srbské armády si odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny, již se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století. Podle agentury AFP zemřel ve vězenské nemocnici poté, co v posledních měsících prodělal hned několik mrtvic.
1: Pátek na Moravě a ve Slezsku můžete čekat nejteplejší den týdne, v noci na sobotu pak déšť a bouřky. No a k těm teplotám zítřejší denní maxima někde okolo 30, v Jeseníkách a Beskydech okolo 24.
2: Hit Radio Orion.
1: Krásné odpoledne, to čtvrteční přeje Hit Radio Orion a pozor, maskot pro hokejové mistrovství světa 2027 už je znám a je na světě. Viděl jsem dneska jeho skicu, jeho obrázek, tak vám ho popíšu zhruba za 6 minut. Do té doby budeme hrát. Jsme Hit Radio Orion.

Pro hokejové mistrovství světa je na světě a tentokrát teda žádný lev, medvěd, Bob a Bobek nebo superhrdina. Němci to vzali po svém a vybrali jezevčíka jménem Tackle. Tackle. No, má být sympatický, sebevědomý, zvědavý a občas trochu drzý. Což proč ne? Jezepčík je přece ideální hokejový maskot, že jo, krátké nohky, nohy nízko u ledu a těžiště skoro u mantinelu. Tak, a jestli bude mít Tackle stejně takovou zvláštní povahu jako správný jezevčík, tak naši hokejisti se opravdu mají na co těšit. No, uvidíme to na vlastní oči někdy mezi 14. a 30. květnem, kdy náš nároďák odehraje skupinu v Düsseldorfu. A v ní podle všeho narazí na Ameriku, Kanadu, Norsko, Dánsko, Slovensko, Maďarsko a taky Kazachstán. Tak

0: ještě jedna karta, ještě jeden klik, tak, tak, a mám to, no je to tady, ano, ano. Další kolo hry Solitaire je za mnou, tak konečně jsem ten počítač porazil, ale dámy a pánové, nebojte, já se tu neflákám na kompu, tohle byl Pokáčův hit Solitaire, a teda hodně chytlavá melodie, stejně jako text, že ano. Za chvilku Linkin Park, chybět nebude ani Sia, no a teď ani kolega David Račák z naší redakce.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Netáhne vás to zrovna za kulturou? Tak co raději vyrazit nahory? Vydat se můžete třeba na stezku Valaška na Pustevnách. Ta je teď pro vás otevřená každý den od 9 dopoledne do 6 odpoledne. Navštívit tady můžete trampolíny, skleněný skywalk ve výšce 30 metrů nad krajinou, vyhlídkovou věž 150 metrů dlouhý himalajský chodník a spoustu dalšího, tak neváhejte a užijte si výhled na Beskydy, jaký jinde nezažijete, a vyrazte na stezku Valaška.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně? S podporou banky. Komfort-group.cz.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Tvůj pocit po projektu?
2: Jipi!
3: Jo!
1: Jo!
2: Jipi, jipi!
1: Hornbach, s námi to zvládnete.
4: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
5: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
4: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
5: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
7: Celá republika závidí severní Moravě poskytovatele internetu Náš Net. A víte proč? Rychlost a stabilita připojení, vlastní optická i rádiová síť, servis zdarma, chytrá televize, levný telefon. Zkrátka Náš Net. Koukněte a vyberte si náš-net.org.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
11: Hit Radio.
12: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

0: Sia. Přesně o 17:30 ve čtvrtek v pozdním odpoledni Hit Rádia Orion. Zdravíčko.
1: Hit Radio. Summer Party.
0: Zítra v 15:02 to můžeme společně odstartovat. A to sice pro letošek si myslím, že poslední Summer Party. Léto pomalu, ale jistě finišuje. A kdy jindy, než v den, kdy na Moravě a ve Slezsku budeme měřit i 32 stupňů. Třeba v Ostravě, anebo na Třinecku. Nejchladněji logicky na Bruntálsku. Tam se schladíme díky stupňům 29. No. A proč Summer Party? No tak protože víme, že léto milujete a k létu patří letní hity. Z 80., 90. a taky milénia, možná za 30, možná i hlubších let. A když se řekne letní hit, tak za mě určitě by v playlistu do nedělní 18. neměl chybět ten od El Profesor.

Kdykoliv mezi 15. a nedělní 18. Těšíte se? Já rozhodně. Tak, pojďme si to čekání zkrátit, protože my se vydáme do roku 2011, kdy Mike and Dis do světa vypouští single One Night in Ibiza. 15 let už se to točí na diskotékách na celém světě. No a teď je VT do Hit Radia Orion. Summer Party.

0: dobu, díky za to. Za chvilku Damiano, David, Romantika od Adele, snad její mega hit, že jo, Someone Like You. No a co vás čeká dneska večer v Talce? Docela mě to překvapilo, protože na Primu se vrací nové díly Ano šéfe. První z té nejnovější série budou vysílat někdy po 9:30. No tak trošku jsem přemýšlel, jestli má tenhle ten formát, který už teda je aktuální několik let, mám pocit, že první díl se točil někdy v roce 2008, ještě vůbec šanci uspět? Věřím, že ano, možná souhlasíte, možná ne. Každopádně Zdeněk Polrajk je zpátky. No a já budu zpátky za pár minut, kdy vám řeknu, na co se můžete těšit po 18.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví tě práce s železem asi manuálně zručný? Přidej se k nám. Jsme firma C10D z Nového Jičína a hledáme nové kolegy do týmu. Více na www.c10d.cz. Hledáte práci, která má skutečný smysl? Náš domov pro seniory Sluníčko v Ostravě Vítkovicích hledá zdravotní sestry, pracovníky v sociálních službách a kuchaře. Přidejte se k nám a pomáhejte s láskou. Více informací na www.domovsluníčko.ostrava.cz. Co mají společného auta předních světových značek? Technologie z Highlight Check. Přidejte se k našemu týmu v Ostravě Hrabové. Hledáme operátory výroby, skladníky i seřizovače. Na seřizovače čeká nástupní bonus 50 000 korun. Highlight Check. Budoucnost mobility začíná právě tady. Více na www.hirite.com sekce kariéra. Chcete posunout svou kariéru? Hajdík hledá kolegy do výroby, skladů i kanceláří. Moderní prostředí, nejnovější technologie a firma, která investuje nejen do inovací, ale i do svých lidí. Více na nelakujemetě.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
4: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
5: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
6: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
7: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Back Wars, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
8: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: Zinger pouze za 89 korun.
1: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
0: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
1: Více informací v restauracích KFC.
2: Hledáte rychlý servis? Jedině Autosklo Slezská. Nejen profík na autoskla zdarma, ale i autoservis s bohatou nabídkou služeb. Opravy rychle, odborně a ještě vám zdarma zapůjčí náhradní vozidlo. Autosklo Slezská. Smluvní opravna pojišťoven. Telefon 844 a 6 devítek nebo autosklo.com.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: 100 let vášně, 100 let tradice, 100 let házené v zubří. 29. srpna přijďte slavit významné výročí handball klubu Zubří na FanFest v rámci Dne města. Bohatý sportovní i kulturní program zahrají Verona, Kači, Lucie Revival a další. Více na hczubří.cz.
7: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
8: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší novou Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Spolehlivý hybrid bez nabíjení. Pořiďte si Yaris Cross během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na toyota.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

Jestli vás bere spaní, tak a máte před sebou noční, nezávidím. Pokud už vám končí odpolední, tak to vám asi vlastně taky ne, protože mě taky, tak věřím, že máte před sebou krásný skoro závěr pracovního týdne a ten zítřek ještě doklepete na výborno a potom už tolik vytoužený víkend. Z programu Hit Radia Orion vybírám samozřejmě to, co znáte a to, na co se taky těšíte stejně jako já, na Hit Radio Classic 80, 90 a hity milénia. Startujeme už za 10 minut a zazní taky Elton John. Pak tady mám Nettyho, který někdy po roce 2000 zpíval

kapely Tři sestry. Mexico, Mexico, Sombrero. Mexico, Mexico, Sombrero, grande. A také Kuba Ohnutek zítra od 15, kdy společně odstartujeme pravou a nefalšovanou summer party. Ode mě ještě třeba Bruno Mars nebo Eva Farná a Mirai. Mějte se.

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Je tady nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. V Ostravě v ulici Bedřicha Nikodema srazilo osobní auto dva chodce. Nehoda je se zraněním a projíždí se jedním kruhem. No a co se děje na cestách, tak to už nám pište nebo posílejte hlasovkami na náš WhatsApp 724 999 199.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsen s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti TJ Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.
4: Uložte si datum. Úterý 8. září dorazí Primark do Avion Shopping Parku. Objevte v našem zbrusunovém obchodě dámskou, pánskou a dětskou módu, ale i doplňky, kosmetiku a domácí potřeby. Nenechte si ujít naši skvělou módu za dostupné ceny. Primark. Milujte ten pocit.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září 4,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.

0: Zprávy dobrý podvečer, přeje Lucie Daňková. Snadnější odstoupení od smluv na zboží nebo služeb uzavřených po internetu. Na webech bude od ledna takzvané tlačítko pro odstoupení. Novelu, která se týká také lepší ochrany spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské dovolené a seniory. V Česku je 1,5 milionu aktivních řidičů starších 65 let, doplňuje šéf asociace autoškol Aleš Horčička.
1: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
0: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Policistům v pátrání po pohřešovaném mladíkovi, který se ztratil na začátku srpna při bouřce na jezeře Most, pomohou psi. Pátrání bude zaměřeno na vyhledávání lidských ostatků pod vodou. Policisté doposud prohledali zhruba 70 hektarů podvodní plochy. Kanoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa v Poznani finále kilometru. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Do finále se dostala také kajakářka Barbora Betlachová na kilometru a přenosy už od zítřka nabídne ČT Sport.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
0: V průběhu večera a noci většinou jasná polojasná obloha, na východě a severovýchodě skoro jasné ráno, nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji, no a zítra nás čeká dopoledne slunečné počasí, odpoledne přibývání mraků, postupně přehánky, místy bouřky mohou být i silnější a nejvyšší teploty budou letní 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26.
3: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju dobrý den.

Tohle je velká pohodička, Jimmy Somerville, You Make Me Feel Mighty Real. Tohle byl otvírák pro čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Startujeme právě teď a až do 21. večerní vám tradičně budeme hrát ten největší výběr z 80. 90. i ty nejlepší hity milénia. No Doubt, It's My Life. To vám posíláme právě teď pro lepší náladu.

Hit Radio taky trocha té nostalgie. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Fantastická věc, znáte z Elvího krále? Jo, jo, to byly chvilky plné emocí, když tahle píseň zněla. Možná si vzpomínáte, kde přesně se ve snímku objevila. Máme pro vás další nejen vzpomínkové písně, ale hlavně ty nejlepší z 80., 90. a milenia. Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Obrovská klasika, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. I tohle vám za chvilku budeme hrát, tak užívejte čtvrtek s datem 27. srpna.

0: papír k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
2: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
1: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
2: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
3: Být či nebýt, toť otázka. Ne, ne, jediná otázka, kterou byste si měli klást je, kolik plážových míčů bude na konci soutěže v našem bazénu. Tipněte si správně a vyhrajte nový elektromobil BYD Dolphin Surf. Velké finále už 12. září. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Škola volá, ale my to nezvedáme.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
2: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
3: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a

Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, plný toho nejlepšího, co jsme našli v hudebním archivu. Brandy a AJ předělali známou píseň Phila Collinsa. Tohle je originál, rok 1989, Another Day in Paradise. Velká legenda, na kterou jsme teď taky zavzpomínali v našem vysílání, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom si připomněli ty nejlepší kousky historie. Pokračovat bude Jimmy Jameson. Tohle jméno znáte a ty melodie, které pode mnou zní, taky velmi dobře znáte. I am always here. Písnička, při které se vám možná vybaví Pamela Anderson, Mitch Buchanan. No jo, pobřežní hlídka. Užíváme si prázdniny tady na Hit Radio. I'm always here. Hrajeme na Hit Radio Classic.

0: Owner of a Lonely Heart. Tohle je skupinka Yes, kterou jsme teď taky připomněli tady na Hitradio. Posloucháte hudební speciál Hitradio Classic. No a do konce hodiny pro vás máme další skvělé hity. Tohle je Tarkan, Šimárik. Písnička, která se objevuje na každém mistrovství světa v hokeji. Určitě znáte Kiskem, ta bývá puštěna na té kostce na ledové ploše v momentě, kdy je nějaké přerušení. Tahle kamera hledá páry a vyzývá je k tomu, aby si dali polibek. Často u toho hraje právě tahle písnička, kterou už za chvilku zahrajeme taky tady u nás na Hit Radio. Tak i takové budou příští minuty.
1: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednecks, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Kurýr k nákupu školních potřeb volá. Pro dětičky do školy najdete u nás cokoliv. Vaše papírové srdce Ostravy, váš Praktik Papír. Praktikpapír.cz.
1: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Dej mu žik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
5: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
6: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
5: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
7: Tisku levně CZ.
8: Náplně hned.
9: Poslední táborák léta?
10: To jo?
9: Ale...

0: hity na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Rádio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.

0: Tohle je muzika, která nás dovedla až k 19. hodině. Jimmy Nail and No Doubt. Ladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
2: 100 let vášně. 100 let tradice. 100 let házené v zubří. 29. srpna přijďte slavit významné výročí handball klubu Zubří na FanFest v rámci Dne města. Bohatý sportovní i kulturní program zahrají Verona, Kači, Lucie Revival a další. Více na hczubří.cz.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Hey, I'm Dua Lipa.
5: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Hit Radio. Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a hity milénia. Michal Pospíchal s vámi. Hezký večer. Hit Radio.
6: Yo soy Jesús Pitaro Zamano, el precio depende.

0: Orange Blue, She's Got a Light, tak to byla krásná romantická věc. Taky na tuhle strunu jsme si zadrnkali tady na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, my vám nabízíme to nejlepší od 80. až po milénium. V tom výběru nebude chybět ani Madonna, Papa Don't Peach. Záležitost, kterou už pro vás máme připravenou. A vyrazíme si taky do Austrálie za partičkou Inexis, The Strangest Party. To je věc, která bude hrát taky v příštích minutách na Hit Radio. A doufám, že vám vyladí ten čtvrteční večer s datem 27. srpna.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
3: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
4: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Dotkněte se vesmíru. Shopland Ostrava vás zve na cestu mezi hvězdy. Gigantický 6-metrový model Země i unikátní astronomické fotografie. Hlavní start pátek 28. srpna od 14 do 18 hodin. Astrohrádky s planetáriem Ostrava. Odpoledne plné soutěží, vesmírných dobrodružství a skvělých výher. Nakupte nad 300 korun a roztočte naše výherní kolo. Už tento pátek. Shopland Ostrava. Vesmír na dosah ruky.
8: Jsi student? Stahuj aplikaci Sinestar a vyraz do kina. Studenti mají v apce vstupenky levnější až o 80 korun. Stačí být členem klubu, koupit studentskou vstupenku v apce a sleva 80 korun je tvoje. A to nejlepší, tohle platí celý rok. Tak začni školní rok kinem a vyraz do Sinestar už teď.
9: Tvůj pocit po projektu?
10: Jipi!
11: Jo!
9: Jo!
10: Jipi, jipi!
9: Hornbach, s námi to zvládnete.
12: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
13: Tradiční dožinky v Soběšovicích. Bohatý program pro celou rodinu, skákací hrady, soutěže, grilované prase a hlavně veselá trojka. Jan Bendik, Kabát Revival a rocková legenda Krejsem s Láďou Křížkem. Sobota 29. srpna od 14 hodin na hřišti Teje Sokol Soběšovice. Lístky v prodeji na smsticket.cz.

Vrátili jsme se zpátky do 90. na taneční parkety roku 1997. Tehdy jste měli možnost od léta tančit právě na tohle. Entrance se přispěchali s písničkou DISCO, jinak tedy disco. Tak pokud jste si chtěli pořádně zatrsat na něco moderního, zašli jste za DJem a objednali si právě tuhle písničku. Jinak je to předělávka od Otavana, pochopitelně ten originál je z roku 1979, na to bychom neměli zapomenout. Každopádně i tahle verze sklidila obrovský úspěch, no a právě té původní singlovce od Otavana dala takový druhý dech a znovu se vrátila na trendové příčky světových hitparád. Nitty Nosty Girl, tak to je další připravená písnička, no a za chvilku taky Cliff Richard Dreamin, i to vám můžu slíbit, ladíte Hit Radio. Woo! Little Nasty Girl.

Tak tohle je fantastická melodie, kterou jste určitě poznali. Bryan Adams, Cloud Number 9. Věc, kterou pro vás máme nachystanou na Hit Radio. I tohle vám budeme hrát do konce hodiny. Stihneme dát prostor Natalie Imbruglie, Shiver, taky Love Message, to je interprety píseň. Budou to chvíle plné nostalgie. Tak díky, že ladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Věda, hudba, zábava pro celou rodinu. To je Festival Art and Science. Už 2. září na VŠB Technické univerzitě Ostrava. Pokusy, workshopy, soutěže. Zkrátka věda, co je vidět. A večer The Backwards, Getaway a další. Zkrátka hudba, co je slyšet. Vstup je zdarma, tak se stavte. Více na www.artandscience.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
9: Když se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH s bezkonkurenční zárukou. Na operák Tinto One za 10 tisíc bez DPH. Pořiďte si během Toyota víkendu 12. a 13. září. Více na Toyota.cz.
0: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: vrátili jsme se zpátky na diskotéky, kde jsme pářili na Love Message. Tohle je čtvrteční Hit Radio Classic.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: Co to zas po pájsku je za pikle?
3: Pikle? Ale ne, pikl.
2: Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes.

0: jste v kinech viděli snímek Michael. Tohle bylo zhudebnění Michael Jackson. Blood on the Dance Floor a další velká hudební vzpomínka tady na Hitrádiu v hudebním speciálu Hitrádio Classic, kde vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tam jsme brouzdali a našli třeba i písničku, kterou začínalo vysílat MTV. A taky s ní končilo svou hudební kariéru. Tohle jsou Buggles, Video Killed the Radio Star. To velmi dobře znáte a už za chvilku vám to zahrajeme v kompletním znění z té české muziky. To bude skupina Zoo, hitovka Už se blíží čas sluhů. No a třeba Passion Fruit, může být Wonderland. I to pro vás máme a už za chvilku vám to k playlistu dáme. Tak užívejte čtvrteční večer.
1: Brain Market. Míříš na vrchol hory nebo na svou oblíbenou procházku? Chceš žít zdravě? Máme pro tebe produkty pro energii, výkon a regeneraci. Brain Market. Od sportovní výživy až po doplňky stravy. Brain Market. Hrdý partner Beskidské sedmičky. Brainmarket.cz. Myslíme zdravě.

No tak tohle opravdová klasika Rick Springfield, Jesse's Girl, to jsme hráli na Hit Radio. A takhle fantasticky vám budeme hrát i do příštích minut. Tohle znáte, Chris Deborah, High on Emotion. Perfektní záležitost, tak tomu přidáme irskou dívčí skupinu Course Irresistible a také Emilia Kiss by Kiss. I s tím můžete do konce hodiny počítat.

Tak tohle byl slibovaný hit Kiss by Kiss Emilia, interpretka, která nás dovedla až ke 21. hodině. To je konec dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, ale nezoufejte, pokud máte rádi 80, 90 a taky výběr těch nejlepších hitů milénia, nalaďte si nás zase zítra. Tradičně úderem 18. hodiny totiž odstartujeme další čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak se budeme těšit, teď užívejte čtvrteční večer taky s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku Činasky, Láska a data, velká hudební vzpomínka, Miley Cyrus, End of the World, no a do třetice slíbím Black Eyed Peas, I Got a Feeling. I to rozproudí krev v žilách v ten čtvrteční večer.

0: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
1: Novinka Balancio od Alpíka. Prémiové doplňky stravy, které pro vás vyvinul váš tradiční český dodavatel bio a eko kosmetiky Alpík.cz.
2: Užijte si krásné léto s Balanciem. K nákupu doplňků stravy Balancio od nás dostanete zdarma kapsle pro bio prebio pro správné trávení během celého léta.

0: rarararata, trička ratata, dadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, Belabel, Belabel, Belabel, CZ.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Petr Cmorík, Speciál, Kandráčovci. Zábavní zóny pro děti i dospělé. Více na www.mkshavířov.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: ratata, trička, ratata, dadadadata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.